0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
6: Klasik Praha.
7: Klasik Praha.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
6: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
8: A tomu říkáte hodně?
10: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
11: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

0: soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Datart uvádí Dny Marian.
3: Dny Marian, jo.
2: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
3: No to je sen.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
5: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
7: Jsme Klasik Praha.

0: vyspovídávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Pěkné čtvrteční jitro 17. září. Se záchranou operací se často setkáváme ve filmových thrillerech nevojenského charakteru. I takové jsou. Existuje však rovněž operní žánr, který se podobné tématice věnuje a představitele jedné z prvních takových oper si představíme v dnešním ranním vysílání. Přeji vám příjemný poslech.

Ta předchozí ukázka, pochopitelně hudební, teda se trochu navedla do dramatické scény jako z nějakého akčního filmu. Přesto to byla část baletu Peklo. A my se zaposlouchali do baletu Tomase Adese Dante, hrála Los Angeleská filharmonie pod vedením Gustava Dudamela. A když jsme u těch dobrodružných témat, i určitý žánr opery se věnuje takovým tématům. A je to vlastně žánr, který překládáme do češtiny, například opera s vysvobozením. Představitelem jedné z prvních takových oper je i francouzský skladatel Henri Montan-Berton. A právě jeho život a dílo si přiblížíme v dnešním ranním vysílání. Nyní se však uklidníme a zaposloucháme se do melodie Christofa Willibalda Glucka Tanec blažených duší.

Slyšeli jsme Tanec blažených duší Christopha Willibalda Glucka. Hrál nám soubor Salzburg Konzert. Nyní je 7 hodin a 11 minut a nás čeká téměř celý den a počasí v něm, pokud se budete pohybovat venku. Předpokládáme, že v Praze bude dnes oblačno až polojasno a ráno a dopoledne i skoro jasno nebo jasno. 20 až 22 stupňů Celsia můžeme dnes odpoledne očekávat v Praze. Jaké počasí čeká celou Českou republiku dnes, to se dozvíte ve zprávách v 8. A nyní už pokračujeme dál v našem hudebním vysílání. Zazní slavná Amerika, tedy část z muzikálu West Side Story Leonarda Bernsteina.

Dozněla ukázka z muzikálu West Side Story Leonarda Bernsteina v instrumentální podobě. Zněla nám v uších Amerika v podání souboru The Canadian Brass. 7 hodin 15 minut, tedy 7:45. V tuto chvíli nemám hlášenou žádnou dopravní nehodu, což je velice příjemné. A tak se zdá, že pýcha a předsudek nezasedla za volant, ale zůstává neustále jen ve filmu podle slavné románové předlohy. A my se teď zaposloucháme do hudby z filmu z roku 2005. Pýcha a předsudek. Hrát nám bude Jean-Yves Thibaudet.

0: Klasik Praha.
1: Co spojuje jména Radu Lupu, Mary Perahia či Eugen Indzic? Mezinárodní klavírní soutěž v Lícu a jakou roli při jejím vzniku sehrály Fanny Waterman a Marian Thorpe, hraběnka z Harewoodu?
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
1: Dozvíte se v dalším dílu pořadu Slavná auditoria. Poslouchejte v premiéře v pondělí od 19 hodin.
3: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
8: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
9: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
10: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Připomněli jsme si operu Prodaná nevěsta, a to Tarčetem z prvního dějství. Zpívali nám Jindřich Jindrák, Marie Veselá a Richard Novák za doprovodu České filharmonie pod taktovkou Zdeňka Košlera. Je 7 hodin 27 minut a my máme 17. září. A právě 17. září, ovšem v roce 1767, se v Paříži narodil Henri Montfand-Berton, významný skladatel oper. Tento zajímavý skladatel měl velké štěstí, neboť se narodil do rodiny dalšího skladatele, žáka, skladatele Pierre Montana Bertona. Byl synem a žákem svého učitele, svého tatínka. A tak už mohl v 15 letech být houslistou v orchestru pařížské opery. A dál studoval i u dalších skladatelů a tak už se věnoval kompozici a v 19 letech byly veřejně hrány jeho kantáty a oratoria.

Dozněla ukázka scénické hudby Georga Friedricha Händla k dramatu Alchymista. Hrál nám soubor The Academy of Ancient Music Chamber Orchestra pod vedením Christopha Hogwooda a dohrál 7:58. Za chvíli se rozeznějí tóny Josefa Haydna z koncertu pro klavír a orchestr číslo 4 G-dur. Třetí část nám v sole bude hrát Leif Uwe Andsnes. Ovšem hlavní solo v ranním vysílání dnes se hraje Andrim

s vysvobozením v Čechách, anebo záchranné opery. To je opera, ve které je hlavní představitel zachráněn, anebo hlavní představitel někoho zachraňuje. A to většinou z vězení a jde o politické vězně. V takové opeře vítězí vznešené humanistické ideály nad nízkými motivy. Je to žánr opery typický pro období francouzské revoluce. Během ní právě vznikl a byl rozšířen. Vy takovou operu určitě dobře znáte, neboť jednu z takových složil i Ludwig van Beethoven. Je to Fidelio. A právě Henri Montan Berton byl jeden z prvních, které takové opery skládal. Tou první takovou operou byla opera, ve které je jeptiška zachráněna před pohřbením.

Slyšeli jsme hudbu Josefa Haydna. Leif Uwe Andsnes nám hrál solo ve třetí části koncertu pro klavír a orchestr číslo 4 G-dur za doprovodu norského komorního orchestru. Máme 7 hodin 38 minut a ještě jednou se vracíme do Francie, do období tentokrát už po francouzské revoluci, ve kterém také uspěl se svými operami Henri Montan-Berton. To jméno Berton to je slavné, neboť několik generací skladatelů neslo právě při jmení Berton. Dokonce i syn našeho dnešního oslavence, Henri Montan-Berton, měl za syna Henri Françoise Berton.

0: No a i ten se stal hudebním skladatelem. Ale než vyrostl, tak se jeho tatínek, náš dnešní oslavenec Henri Montan Berton, ještě zabýval komponováním oper, také byl pedagogem a stal se ředitelem divadla Théâtre de l'Impératrice. Po smrti Etienne Meuilla převzal v roce 1818 dokonce kompoziční třídu na pařížské konzervatoři. Byl opravdu velmi úspěšným. No a my si teď připomeneme francouzské skladatele, alespoň následující melodii Jásavým pochodem od Emmanuela Chabriera. Ten se mimochodem narodil ještě v době, kdy Henri Montan Berton žil.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Dozněl jásavý pochod Emanuela Chabriera, hrál Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod taktovkou Ondreje Lenárda, dohrál 2 minuty před 7:45 a my se ještě jednou vracíme do baroka, tentokrát anglického. Henry Purcell složil i krásnou narozeninovou ódu pro královnu Marii a Árii. Nám teď z této narozeninové ódy zaspívá Léa Desandres za doprovodu souboru Jupiter pod vedením Thomase Danforda.

0: Klasik Praha.
1: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna bych se rád vrátil k hollywoodskému velikánovi Jerrymu Goldsmithovi. Znáte ho ze Star Treku nebo třeba hororu Přichází Satan. Má za sebou ale daleko víc zajímavých projektů a právě ty bych rád připomněl na rádiu Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru na pražskyfilharmonickysbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivaško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
6: Třikrát zelená, smažák!
7: Říkej!
8: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
11: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
13: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

0: Slyšeli jsme hudbu Hanse Rotha, byla to první věta symfonie číslo 1 E-dur, hráli bamberští symfonikové pod taktovkou Jakuba Hrůši. Dohráli přesně v 8 hodin a my se za chvíli vydáme za pěknou další melodii, tentokrát od Ludwiga van Beethovena. Uslyšíme část z klavírního koncertu číslo 5 S-dur, tedy císařského. Solo bude mít Jan Bartoš. Předtím jsou tu ale zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Na rozvoj evropských obranných schopností a transatlantickou spolupráci se dnes zaměří Pražský obranný summit 2026 pořádaný Mezinárodním institutem pro strategická studia. Pořadatelé uvádějí, že se summitu zúčastní přes 250 představitelů vlád, armád, obranného průmyslu, analytiků a médií. Akce potrvá do pátku. Americký prezident Donald Trump včera pohrozil Evropské unii dalšími cly i přerušením obchodu. Reagoval tak na prohlášení předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, že by ráda usilovala o otevření dveří k tomu, aby se Kanada stala prvním přidruženým členem Evropské unie. Její slova vyvolala aplaus velké části plného sálu. Trump označil bližší partnerství Kanady s Evropskou unií za možný projev nepřátelství. Toto není partnerství proti nikomu jinému, ale pro naši společnou sílu, řekla von der Leyenová ve zjevné narážce na Trumpa. Filmaři dokončili historicky první celovečerní film o jediném českém nobelistovi za literaturu Jaroslavu Seifertovi. Slavný básník by 23. září oslavil 125. narozeniny. Za dokumentárním snímkem stojí režisér, scénárista Pavel Štingl. Nazval ho Jaroslav Seifert v rytmu bezčasí. Jaroslav Seifert za svůj život vydal kolem 30 básnických sbírek a vedle poezie se věnoval také publicistice, překladům a vzpomínkové próze. Dnes očekáváme nad Českou republikou oblačno až polojasno, v Čechách ráno místy až jasno, výjimečně možnost přehánky. Na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne ještě zataženo. Nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat na našem území mezi 17 až 22 stupni Celsia. V 1000 metrech na horách bude kolem 12 stupňů. To je ze zpráv v 8 vše. Nyní už poslouchejme třetí část koncertu číslo 5 S-dur císařského se solem Jana Bartoše a za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: Jsme Klasik Praha.

Slyšeli jsme třetí část klavírního koncertu číslo 5 S dur císařského Ludvíka van Beethovena. Hrál nám Jan Bartoš a Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod vedením Petra Popelky. Za 2 minuty bude 8:45 a to už budeme poslouchat tóny Jaroslava Ješka. A v uších nám bude znít jeho známá píseň Svítá, ovšem bez textu Voskovce a Wericha. V instrumentální podobě, v úpravě pro 4 violončela a ta bude ovládat soubor Cello Republic, složený z Petra Špačka, Ivana Vokáče, Jana Zemena a Matěje Štěpánka. Rozezní se tato melodie ale až za chvíli, ještě je tu dopravní servis. Hlášena je dopravní nehoda na Pražském okruhu na 58. kilometru ve směru k D1. Tam budete muset zpomalit stejně jako v Cínovecké ulici. I tam došlo k nehodě.

0: Dozněla skladba Jaroslava Ješka, píseň Svítá, kterou nám zahrál soubor Cello Republic. Zpěv jste neslyšeli, ale uslyšíte. Právě teď v 8 hodin 18 minut, a to velmi pěkný, neboť nám budou zpívat Rolando Viazon a Regula Mühlmann, duet Papagena a Papageny z druhého dějství Kouzelné flétny Wolfganga Amadea Mozarta. Část z této opery nám bude hrát i Chamber Orchestra of Europe pod vedením Janika Nese Cigana.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Klasik Praha.
1: Jako strůjce míru mezi znepřátelenými tábory vystupuje François Couperin ve dvou apoteózách na své kolegy skladatele Francouze Lullyho a Itala Corelliho. Nahrávku pořídil slavný Esperion 20 pod vedením Jordiho Savala a poslechnout si ji můžete v pořadu Švédský stůl v neděli od 19 hodin. K poslechu zve autor Stanislav Předota.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o premiéře na národnidivadlo.cz.
4: Vážení příznivci krásné hudby, rád bych vás pozval na zahájení 35. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze. Václav Hudeček a jeho hosté. Mými hosty budou výjimeční solisté. Sopranistka Lucie Kaňková, tenorista Daniel Matoušek, violistka Kristýna Nouzovská, houslista Arnau Izák a Prague Filharmonia s Ondřejem Vrabcem. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportál a Colosseum Ticket. Těšíme se na vás 20. října v Rudolfinu. Generálním partnerem je pojišťovna Kooperativa.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
8: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
10: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3. www.autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra, celé dopoledne s Bobem Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa.
12: Na kráji zamíchej.
0: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Zaznělo hudební téma z filmu Tanec s vlkem z roku 1990. Hudbu zkomponoval John Barry a nám ji hráli filharmonici města Prahy. Dohráli 3 minuty před 8:30 a zajímat nás nyní bude koncert, který složil Anton Zimmermann. Uslyšíme první část koncertu pro fagot a orchestr F-dur. Solo má Ondřej Šindelář a doprovází Rezonance Praha.

Slyšeli jsme první část koncertu pro fagot a orchestr v Dur Antona Cimrmana. Hrál nám Ondřej Šindelář a doprovázela Rezonance Praha. Je 8 hodin 36 minut a další skladbou v naší ranní nabídce bude skladba Edvarda Elgara. Čtvrtá část koncertu E-moll pro violončelo a orchestr. Hrát nám bude Michaela Fukačová a Státní filharmonie Brno pod vedením Libora Peška.

0: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
1: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
0: Amorino. Umění pravého italského geláta.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
4: A tomu říkáte hodně?
6: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
7: Datart uvádí Dny Merien.
8: Dny Merien, jo.
7: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
8: No to je sen.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
10: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
11: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Karte Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Karte Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
12: Tohle je Klasik Praha.

Dozněla mezihra La Calinda z opery Quanga, slyšeli jsme krásné dílo Friderika Delia v podání souboru Academy of Saint Martin in the Fields pod vedením Neville Marinera. Ještě 5 minut máme na pěkné tóny v rámci ranního vysílání a ty budou pocházet od Františka Xavera Richtera. První část symfonie číslo 4 F-dur hraje soubor Helsinki Barokko Orchestra vedený Aapem Häkkinenem.

0: Slyšeli jsme hudbu Františka Xavera Richtera, první část symfonie číslo 4 F dur. Hráli nám hráči souboru Helsinki Baroque Orchestra pod taktovkou Apa Häkkinena a dohráli těsně před devátou. Za chvíli od France Schuberta Fantazie C dur Poutník a zní první část. Soul bude mít Jorge Bolet a také bude hrát Londýnská filharmonie pod vedením Georga Scholtyho. Navíc uslyšíte hlas Ondřeje Fischera, který vás bude provázet celým dopoledním vysíláním Rádia Klasik Praha až do 12. hodiny. Filip Sichra se loučí a přeje pěkný čtvrtek.
1: Tohle je Klasik Praha.

Hezké čtvrteční dopoledne, milí posluchači a posluchačky hudebního rádia Klasik Praha. Je necelých 7 minut po 9. 17. září, posloucháte nás na frekvenci 98,7 nebo v mobilní aplikaci po internetu či v digitálním vysílání DAB+. A od mikrofonu rádia Klasik Praha z našeho studia na Pražském Smíchově vás zdraví Ondřej Fischer. Právě teď dozněla hudba Franze Schuberta, první část jeho virtuózní klavírní fantazie C dur přezdívané Poutník v úpravě Franze Lista pro klavír a orchestr. Na piano hrál Jorge Bolet, který byl ob jednu generaci vlastně listovým žákem a pokračovatelem jeho školy, protože studoval u přímého listova žáka Rosenthala. Byl to pianista tedy kubánského původu a na této nahrávce ho doprovodila londýnská filharmonie, kterou řídil Georg Scholty. Brzy nám třeba také zaspívá baritonista Ivan Kusněr. Uslyšet můžete v našem vysílání i filmovou hudbu Johna Williamse. Také si poslechneme vynikající interprety, mezi nimiž nebude chybět třeba houslista Fabio Biondi, Los Angeleská filharmonie. No a bezprostředně nyní teď pokračujeme hudbou inspirovanou pohádkami. Z Ravelovy svity Má matka husa zazní druhá část nazvaná Paleček, kterou nám zahraje orchestr Prague Filharmonie pod taktovkou svého šéfdirigenta Emanuela Vioma.

Poslouchali jsme tuto poetickou hudbu Maurice Ravela, inspirovanou pohádkami, část z baletní svity Má matka husa, nazvanou Paleček. No a hrál nám orchestr Prague Philharmonia, který tedy se svým francouzským šéfdirigentem Emmanuelem Viomem často nastudovává francouzský repertoár. Tento orchestr můžete na dalším jejich orchestrálním koncertě v Rudolfinu slyšet v nejbližším termínu 29. září, bude to úterý. Zahraje s nimi klavírista Andrew von Oyen, s nímž také mají na kontě řadu nahrávek a také s ním vystoupili v Americe v Carnegie Hall. Zahraje Prokofjevův klavírní koncert číslo 3 a na programu bude ještě 9. symfonie C-dur France Schuberta. No a nám dále teď zaspívá baritonista Ivan Kusněr, emeritní solista Národního divadla, kterého na nahrávce doprovodí právě orchestr této instituce a bude to živá nahrávka slavné Figarovy árie Largo al factotum z Rossiniho opery Lazebník sevilský.

Posloucháte dopolední vysílání Rádia Klasik Praha, toto byla živá nahrávka, kde baritonista Ivan Kusněr za doprovodu orchestru své domovské scény Národního divadla v Praze zpíval slavnou Figarovu arii Largo al factotum z Rossiniho opery Lazebník sevilský. Tak to bylo slavné operní číslo, teď nás zase čeká slavná skladba z oblasti filmové hudby John Williams a hudba, kterou se v Hollywoodu definitivně zapsal mezi nejžádanější autory, hudba ke Spielbergovu filmu Čelisti z roku 1975 o lidožravém žralokovi, který John Williams geniálně doprovodil velice výhružně působícím dvoutonovým motivem. Ten si teď poslechneme v podání Štrasburské filharmonie, kterou bude řídit dirigent Marco Letonia.

0: Klasik Praha.
1: Odmítnout požadavek samotné císařovny? To v 18. století hraničilo s rozsudkem společenské smrti. Přesto to jedna česká hraběnka učinila. Co ji k tomu vedlo? S historikem Janem Štěpánkem poodhalíme dramatický příběh nadané pěvkyně. K poslechu pořadu Spektrum hudby vás zve Filip Sichra. Premiéra v sobotu v 18.00.
2: Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury.
3: Svatováclavský hudební festival letos navštíví Wash Aid, Ibai Chem, Kolegium 1704, ukrajinský oktet Orfeus, Kata a sbor Permoník nebo Amandin Bejer. Objevte skvělé koncerty v Moravskoslezském kraji od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.
4: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
5: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
4: Amorino, umění pravého italského geláta. Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o premiéře na Národní divadlo CZ.
6: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra. Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa.
7: Na kraji zamíchej.
8: Teď je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
9: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
10: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
11: Když jde o zdraví.
12: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
13: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4ARCH. Od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tohle je Klasik Praha.

Je minuta po půl desáté, toto byla závěrečná věta z Mendelssohnova druhého klavírního koncertu D-moll v podání Birminghamských symfoniků, které dirigoval Lawrence Foster. No a solo hrál pianista Stephen Huff, britsko-australský hráč, v poslední době také úspěšný spisovatel. Dále skladba, kterou asi není třeba dlouze představovat, jistě bezpečně rozpoznáte už od úvodních tónů Dvořákovu devátou novosvětskou symfonii, a tentokrát nám ji zahraje orchestr, který z Nového světa přímo pochází. Bude to Los Angeleská filharmonie, která pod taktovkou Gustava Dudamela, svého v tuto chvíli už bývalého šéfdirigenta, tedy natočila tuto Dvořákovu symfonii v roce 2022 na album, které bylo také nominováno na cenu Grammy v orchestrální kategorii, a z něj pochází tato ukázka.

0: Ladíte Klasik Praha.
1: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
2: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
3: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
4: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
11: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
10: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
12: Datart uvádí Dny Merien.
13: Dny Merien, jo.
12: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
13: No to je sen.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 9.9.
0: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Klasik Praha 10 minut před desátou zazněla teď baletní hudba z opery Faust francouzského skladatele Charlese Gounoda. Hrál nám symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě. A ačkoliv jsme teď na Prahu pod zimu, zavzpomínáme si na jaro s hudbou Antonia Vivaldiho a druhou částí, tedy Largo e Pianissimo z Vivaldiho houslového koncertu Jaro z cyklu čtveroročních období. Solo na housle bude hrát Fabio Biondi a spolu s ním jeho soubor Europa Galante.

Z Vivaldiho houslového koncertu Jaro jsme tentokrát vybrali možná méně známou druhou část, která podle sonetu, jímž autor skladbu doprovodil, tedy znázorňuje pastorální scénu louku, kde pastýř spolu se svým psem pasou ovce. No a my jsme poslouchali nahrávku souboru Europa Galante pod vedením Fabia Biondiho. Teď nám zaspívá sbor Martinu Voices, komorní sbor vedený Lukášem Vasilkem, který natočil hudbu Benjamina Britna na albu oceněné mimo jiné také hudební cenou Anděl. No a z tohoto alba si teď jako ukázku poslechneme druhou část z Britnovy skladby K poctě svaté Cecílii.

0: Tak to byl komorní sbor Martinů Voices, vedený Lukášem Vasilkem, hudba Benjamina Britna, druhá část ze skladby K poctě svaté Cecílii. No a za chvíli nás čeká hudba Petra Iliče Čajkovského, známý britský violončelista Julian Lloyd Webber nám zahraje Čajkovského slavnou skladbu pro violončelo a orchestr s názvem Variace na rokokové téma. Nejedná se ovšem o skutečné rokokové téma, skladatel si ho sám vymyslel. No a solista zahraje tedy tuto skladbu za doprovodu londýnských symfoniků, které bude dirigovat Maxim Šostakovič.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.
2: Hi, this is Julian Lloyd Webber and you're listening to Classic Prague.

0: Klasik Praha.
1: Na zahajovacích koncertech nové sezony pražských symfoniků 7. a 8. října se jako solistka představí mezinárodně uznávaná houslistka Alena Bájeva, která zahraje Beethovenův koncert D-dur. Nejen o Beethovenovi si budeme s Alenou Bájevou povídat v příštím pořadu Hudba v miléniu s premiérou v úterý 22. září od 19 hodin. Poslechu vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
4: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
3: Amorino, umění pravého italského geláta. Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o premiéře na Národní divadlo CZ.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
7: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
9: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
10: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
11: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
12: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Posloucháte dopolední vysílání Rádia Klasik Praha na frekvenci 98,7. Teď zazněla Beethovenova hudba. Slyšeli jsme závěrečnou část jeho šesté, takzvané pastorální symfonie v podání švýcarského Tonhalle orchestru z Curychu, který řídil dirigent David Zinman. Za chvíli budou 10:45, no a my si dále poslechneme hudbu Sergeje Prokofjeva pro zajímavé obsazení pro čtyři fagoty. Bude to skerco pro čtyři fagoty nazvané Humoreska.

Kvarteto fagotistů ve složení Pavel Langpaul, Miloš Vichterle, Jaroslav Kubita a Radek Oliva nám teď zahrálo Prokofjevovo skerco pro čtyři fagoty s názvem Humoreska. No a po této skladbě teď opět něco romantičtějšího charakteru. Romance pro housle a orchestr G-dur severského autora Johanna Severina Svensena. Bude nám hrát houslista Josef Suk mladší, kterého na této starší nahrávce doprovodí symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK pod taktovkou svého dlouholetého šéfdirigenta Václava Smetáčka, který je vlastně v letošním roce také dvojitým jubilantem. Připomínáme si 120 let od narození a zároveň také 40 let od úmrtí tohoto dirigenta a hoboisty, který tedy bude na této nahrávce řídit Pražské symfoniky.

rádiu Klasik Praha jsme poslouchali hudbu norského skladatele Johanna Severina Svensena. Byla to romance pro housle a orchestr G-dur, kterou nám zahrál houslista Josef Suk mladší, doprovázený symfonickým orchestrem FOK pod taktovkou dirigenta Václava Smetáčka. Pražští symfonikové svou novou sezónu zahájí také se solovými houslemi. Bude to na koncertech v Obecním domě 7. a 8. října ve Smetanově síni, kde spolu s nimi vystoupí mezinárodně uznávaná houslistka Alena Bajeva, ta zahraje Beethovenův houslový koncert D-dur. Na programu bude také druhá Brahmsova symfonie a to vše pod taktovkou šéfdirigenta pražských symfoniků Tomáše Netopila. No a my budeme pokračovat teď energickou skladbou se solovým klavírem. Bude to Listův koncert číslo 1 S-dur. Jehož čtvrtou větu nám zahraje za doprovodu brněnské filharmonie solistka Valentina Kameníková.

0: Klavíristka a pedagožka Valentina Kameníková byla solistkou na této nahrávce Listova klavírního koncertu číslo 1 S-dur, respektive jeho čtvrté věty, kterou jsme nyní poslouchali na Rádiu Klasik Praha z nahrávky, kde účinkovala také Státní filharmonie Brno a dirigoval Jiří Bělohlávek. Pokud máte rádi klavírní koncerty, tak zítra večer, tedy v pátek 18.9. po 20. hodině tady na Klasik Praha, si můžete poslechnout také tři klavírní koncerty francouzského skladatele Camille Saint-Saëns v kompletní podobě, jak je nahrál pianista Gabriel Taquino s orchestrem Rádia Lucemburg. No a my budeme za chvíli pokračovat Smetanovou, méně často uváděnou symfonickou básní Valštínův tábor, pocházející z cyklu Smetanových takzvaných švédských symfonických básní. Je to nahrávka Symfonického orchestru Českého rozhlasu, kterou s nimi v roce Smetanova významného výročí, tedy předloni, natočil jejich dnes už bývalý šéf-dirigent Petr Popelka.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Na Rádiu Klasik Praha jsme teď vyslechli symfonickou báseň Bedřicha Smetany s názvem Valdštýnův tábor, jednu z autorových švédských symfonických básní, které vznikaly na přelomu 50. a 60. let 19. století. V této konkrétní skladbě Smetana hudebně líčil večer, noc a ráno ve vojenském táboře Albrechta z Valdštejna. No a toto byla nahrávka pražského rozhlasového symfonického orchestru, tedy symfonického orchestru Českého rozhlasu pod taktovkou někdejšího šéfdirigenta tohoto orchestru Petra Popelky, která vyšla tedy v roce 2024 v rámci trojce D se Smetanovými symfonickými skladbami. Dále nás čeká krásná skladba Claude Debussyho, zasněné preludium ke kantátě La Damoiselle Ellie, které nám v klavírní úpravě zahraje islandský pianista Víkingur Olafsson.

0: Klasik Praha.
1: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna bych se rád vrátil k hollywoodskému velikánovi Jerrymu Goldsmithovi. Znáte ho ze Star Treku nebo třeba hororu Přichází Satan. Má za sebou ale daleko víc zajímavých projektů a právě ty bych rád připomněl na rádiu Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o premiéře na Národní divadlo CZ.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
7: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Poslouchali jsme hudbu skladatele Johana Joachima Agrela, presto z flétnového koncertu D-dur nám zahrála solistka Maria Banja na dobovou flétnu a doprovázel ji dánský ansámbl Concerto Kodaň, který řídil dirigent Andrew Menzi. Teď tu mám opět Dvořákovu hudbu, tentokrát z jeho houslového koncertu Amol vybíráme druhou část Adagio. Solo bude hrát Roman Patočka a doprovodí ho orchestr muzika Florea, který se už přes 20 let věnuje Dvořákově hudbě v dobově poučené interpretaci. Tuto nahrávku natočili loni v říjnu ve Vršovickém kulturním centru Vzlet. Vyšla v letošním roce a dirigovat bude samozřejmě dirigent souboru muzika Florea Marek Štrincl.

Krásnou druhou větu z Dvořákova houslového koncertu a mol nám teď zahrál houslista Roman Patočka, doprovázený orchestrem Muzika Florea pod vedením dirigenta Marka Štrincla. Živá nahrávka natočená loni v říjnu ve Vršovickém Vzletu. No a hudbě Antonína Dvořáka je samozřejmě do velké míry věnován i program festivalu Dvořákova Praha, který právě v těchto dnech stále probíhá. Dnes je čtvrtek 17. září, takže od 19 hodin v koncertním sále Pražské konzervatoře bude probíhat finále dechové kategorie soutěže Concertino Praga. Dechovým nástrojům bude dnes věnován i koncert v divadle X10, nazvaný Brassissimo, kde tedy vystoupí hráči na žesťové nástroje s takovým multižánrovým programem. No a kromě toho ještě v rámci festivalu bude k slyšení třeba Dvořákův Jakobín, to bude 19., to znamená v sobotu v Rudolfinu. Také vystoupí klavírista Rafal Blechač, Alinde Quintet s Miroslavem Sekerou, nebo třeba na závěrečném koncertě pak Česká filharmonie se solistou Gilem Šahamem a od Dvořáka tam zazní na tom závěrečném koncertě Svita Ádur. No a my pokračujeme teď skladbou Wolfganga Amadea Mozarta, menuet ze 41. symfonie zvané Jupiter v podání Amsterdamského barokního orchestru.

Menuet z Mozartovy 41. symfonie C-dur jsme poslouchali z nahrávky amsterdamského barokního orchestru řízeného Tonem Kopmanem. Dále tu máme muzikálovou hudbu, energický tanec Mambo z muzikálu West Side Story Leonarda Bernsteina, který si poslechneme z nahrávky Los Angeleské filharmonie řízené samotným autorem.

0: děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
1: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
0: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
4: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Poslouchali jsme nostalgickou hudbu Erika Satýho, skladbu s názvem Žymnopedy číslo 1 nám zahrál klavírista Pascal Rože. No a v posledních minutách před 12. hodinou v rámci dopoledního programu ještě Helsinský barokní orchestr zahraje hudbu Františka Xavera Richtera. Bude to první symfonie s autorovi, tedy první symfonie B-dur tohoto autora a z ní zazní první věta Allegro assai.

0: Tak to byla první věta z první symfonie B dur skladatele Františka Xavera Richtera v podání finských interpretů Helsinského barokního orchestru, který řídil Apo Häkkinen. Byla to také poslední skladba našeho dnešního dopoledního programu tady na Rádiu Klasik Praha. Ten odpolední za chvíli začne Verdiho předehrou k opeře Síla osudu, pak také rubrika Novinka týdne, filmová hudba Ludovika Burse, ale třeba i hudba Leonarda Bernsteina nebo barokní hudba či Haydnova symfonie číslo 100, přezdívaná vojenská. To vše máme na programu už v nejbližší hodině našeho vysílání. No a kolega Ivan Lask se vám za okamžik přihlásí od mikrofonu, od kterého se zároveň v tuto chvíli loučí Ondřej Fischer. Přeji vám hezký čtvrtek a zítra se budu těšit na slyšenou opět v obvyklém čase mezi 9 a 12.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Síla osudu, to byl první titul na Rádiu Klasik Praha po 12. hodině, teď už s Ivanem Dlaskem. Předehra k opeře Síla osudu Giuseppe Verdiho a zahrál ji New Philharmonic Orchestra London a řídil Igor Markevič. Tak vás zdravím, přeji krásné teď už odpoledne ve čtvrtek 17. září, kdy má svátek Naděžda a hned nabízím jednu novinku.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: A v rubrice Novinka týdne tentokrát představujeme nové album německého smyčcového kvarteta Signum Quartet, které vyšlo 4. září u vydavatelství Pentaton. Jak napovídá už název alba The Earth Trembled, neboli Země se zachvěla, soubor si vybral díla plná vášnivých emocí a dramatických kontrastů, a to od českých či přesněji moravských autorů. Největším počtem skladeb je zastoupen Leoš Janáček, od kterého zde najdeme nejen oba smyčcové kvartety, ale rovněž kvartetní úpravy některých částí cyklu Moravská lidová poezie v písních a vybrané kusy z původně klavírního památníku pro Kamilu Šteslovou. Právě tato osudová žena závěru Janáčkova života byla inspirací i pro jeho smyčcový kvartet číslo 2 Listy důvěrné. Naopak Janáčkův první kvartet inspirovala novela Kreutzerova sonáta od ruského spisovatele Lva Nikolajeviče Tolstého, jenž byl dle svědectví současníků nejen hudebním nadšencem, ale i obstojným amatérským skladatelem. Jako zajímavost tudíž německé kvarteto před Janáčkovým dílem zařadilo krátký Tolstého valčík Evdor. Dramaturgii pak výrazně dotváří smyčcový kvartet z roku 1936 a část písňového cyklu Vteřiny od brněnské rodačky Vítězslavy Kaprálové. Její otec byl Janáčkovým žákem. Hudbě o více než 60 let staršího Janáčka se její tvorba podobá nejen přejímáním folklorních vlivů, ale i živelností a silným individuálním výrazem, zřetelným už od mladého věku. No jako hudební ukázku si poslechneme právě dílo Vítězslavy Kaprálové.

Jako ukázku z novinky tohoto týdne, tedy z nového alba německého smyčcového kvarteta Signum, kvartet, které vyšlo 4. září u Pentatonu, jsme nevybrali dílo Leoše Janáčka, ale další autorky, která je tady zastoupená, a to je Vítězslava Kaprálová. Slyšeli jsme v provedení Signum kvartet třetí větu ze smyčcového kvartetu této autorky. Vy se můžete k CDčku, k té nové nahrávce vrátit znovu na našich webových stránkách a přečíst si tam podrobnosti, které jsem vám říkal. Teď už je tu filmová hudba, je z filmu Artist, The Artist, abych to řekl správně, Ludovika Börse. A téma Pretty Peppy zahraje bruselská filharmonie, kterou diriguje Ernst van Thiel.

0: Klasik Praha.
1: Můj další host již od dob svého studia působí jako pedagog, několik let jako řádný profesor hudební produkce na Akademii muzických umění. Zároveň je také spolumajitelem vydavatelství Arkodiva. Jiřího Štilce se zeptám na nahrávky a na projekt Češi ve Vídni. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Tlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní. Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: KFC ti zase nabízí víc.
5: MacBooky Neo,
4: iPhone 17,
5: laserové projektory,
4: sluchátka Apple Beats
5: a stovky dalších cen.
4: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
5: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
4: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
6: Datart uvádí Dny Marianne.
7: Dny Marianne, jo.
6: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
7: No to je sen.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch. Od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
9: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
10: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
2: Ladíte Klasik Praha.

0: No teď už tu filmovou hudbu, která zazněla před reklamním blokem, vystřídala hudba starší, byla od Dominika Obícího ze sbírky Madrigali et Air voce sole z roku 1627 a zpíval Tomáš Král, baritonista, a dál hráli Judith Pakije na cink, Maximilian Erhard na trojiřadou harfu, Jan Krejča na teorbu, Massimiliano Tony na čembalo a dále účinkovala tedy Judith Pakije. No a je to živá nahrávka ze Svatováclavského hudebního festivalu, už starší z roku 2017, a název překladu znamená Prosím, utěš mé trápení. Teď je tady připraven následující rozhovor, který povede kolegyně Martina Klausová.
1: Milí posluchači, pražské obchodní centrum Europark Štěrboholy nabízí přes 60 obchodů, restaurací a služeb rozložených do dvou podlaží. Ovšem kromě toho čas od času přímo v pasáži Europarku probíhají v rámci dlouhodobého projektu Europark Art prodejní umělecké výstavy, na nichž se představují přední čeští i zahraniční tvůrci, malíři a grafici. Všechna vystavená umělecká díla si návštěvníci mohou nejen prohlédnout, ale také zakoupit za autorské ceny. Vstupná samotné výstavy je pro veřejnost zdarma a výstavy bývají doprovázeny slavnostními vernisážemi anebo také dernisážemi za osobní účasti autorů. No a ta nejnovější výstava se v Europarku uskuteční od 3. září do 18. října a jde už o 16. uměleckou výstavu v rámci projektu Europark Art. Svá díla představí tentokrát Peter Augustovič, který patří k předním slovenským grafikům, malířům a ilustrátorům. Je výrazným představitelem středoevropské grafické školy, jehož tvorba navazuje na legendární tradici slovenské volné grafiky a exlibris, ale zároveň přináší moderní a osobitá témata. No a více nám ovšem o své tvorbě řekne pan Augustovič sám, protože mám to potěšení, že se nám podařilo spojit se telefonicky, takže srdečně zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den, pozdravujem posluchačů.
1: Děkujeme a pojďme se podívat na vaši tvorbu a představit to gro vaší tvorby. Začněme třeba tím, co jsou vašimi nejčastějšími tématy, jaké inspirace pro svou tvorbu, kde čerpáte?
2: Ono je to velmi těžké asi to tak zhrnout do nějakého takého jednotného prístupu. Ja som skôr viac menej tak otvorený jednotlivým vplyvom a dojmom a pracujem potom presne na základe tých vecí, ktoré ma zaujmú. Snažím sa nebyť stále na jeden spôsob, ale vyslovene ku každej veci pristupovať, ako keby som predtým žiadne diela ešte nebol robil. Takže ten môj prístup je taký niekedy aj pre divákov, ktorí ma aj poznali predtým, celkom prekvapujúci, že zrazu sa objavia veci, ktoré neočakávali. Takže asi takto by som to zhrnul z takého možno môjho pohľadu.
1: Ja když som sa dívala na stránky, kde som našla vaše umelecká díla, tak som tam videla třeba hodne inspirací v historii nebo mytologických motivů. Obracíte sa tam rád? Co tam hledáte vlastne za témata?
2: Tieto námety alebo motívy z tej histórie, tie sa skôr objavujú v grafickej tvorbe, kde je na to ďaleko väčší priestor. V tej grafickej tvorbe to je skôr vlastne ako keby moja profesia. Takže tam sa nejakým spôsobom snažím aj komunikovať, alebo skôr tie veci sú, keď si aj pozrieme datovanie, už sú to 90. roky, dajme tomu. Takže to je mierne, dá sa povedať, že aj minulosť, ale samozrejme vždy som sa snažil niečo práve z tej histórie aj poučiť a nejakým spôsobom na taký vlastný pohľad to potom divákovi niekedy posunúť. To znamená, že nejakým spôsobom som do toho potom ešte vstupoval. Či už nejakou citáciou, alebo nejakým zásahom, alebo niečím podobným, ako reakciu na tú danú predlohu.
1: Vy už jste tedy narazil na to, že vlastně asi v určitých oblastech techniky se věnujete určitým tématům. Pojďme se tedy podívat, kterým technikám se věnujete a jestli tam tedy došlo k nějakému vývoji, že jste se od těch do předchozích posunul třeba směrem k jiným technikám v té současnosti, kterým se věnujete více. Jak to tedy je?
2: Určitě ano. Dá se povedat, že ty tradičné, nazvíme to tak, alebo klasické grafické techniky, ktoré v podstate aj vyučujem na Vysokej škole výtvarných umení, alebo dá sa povedať, že 30 rokov som to vyučoval interne a teraz tretí alebo štvrtý rok to vyučujem externe, Takže v podstate tam je to skôr na tej tradičnej technike založené, ale to sú viac 80. 90. roky. Potom som pomerne často začal používať techniku serigrafie a v, dá sa povedať, posledných možno 15 rokov pracujem aj s počítačom, ako s komputerovou grafikou, ale samozrejme nie je to ako keby len, že treba si zoberiem nejakú predlohu a teraz ju zreprodukujem, ale práve ja ju väčšinou vytváram v tom počítači. To znamená, že ten počítač je pre mňa niečo podobné ako digitálny štetec. Robím aj digitálne malby, samozrejme. A snažím sa to prepájať aj s tou tradičnou malbou. To znamená, že robím aj vyslovene malbu klasickú, robím aj s tým počítačom a vlastne možno všetko medzi tým. Takže plus bude tam, myslím, že nejaké tri objekty aj 3D, ktoré vystupujú trochu do priestoru a práve tomu by som sa chcel teraz ešte venovať. Mám istý taký možno program alebo takú výzvu, ktorú by som chcel naplniť a práve to, že trochu vystúpiť do priestoru. Ono v tých grafikách ten priestor stále bol, ale bol urobený 2D. A teraz by som to chcel urobiť 3D, to znamená hmatateľne vystúpiť z toho dvojrozmerného priestoru a tam myslím, že dva alebo tri objekty tohoto typu aj budú.
1: Takže se nezříkáte současných možností techniky a možných postupů, které vlastně už nesouvisejí s tou klasickou tvorbou. Ty digitální postupy, je vám to blízké?
2: Samozřejmě. Já si myslím, že dokonca mě vždy istým způsobem aj oslovovali ty věci, které začaly být jako nové. A mal som pomerne veľké šťastie, že v nejakom 90. roku som sa dostal ku komputeru Macintosh, čo v tom čase bol dosť veľký problém, lebo dovtedy bolo pre socialistické štáty embargo. A ja keď som sa k nemu dostal, tak som ho dostal s holandským systémom. A samozrejme bol tam od toho pána, ktorý s tým vlastne profesionálne pracoval. Som to dostal už s nahratým Photoshopom 2, čo už je ďaleká história. Ale pre mňa to bolo doslova inšpirujúce a práve snažil som sa hľadať v tom istý spôsob, ako tie veci, ja neviem, prerozprávať povedzme práve týmto novým médiom. Moja generácia trochu mala problém v tom čase práve s tým, že my sme študovali v období, keď počítač alebo počítače ešte sa nevyučovali. Boli v začiatkoch a práve preto pre mňa to bola pomerne veľká výzva, keď som sa k tomu dostal a veľmi veľa som sa na tom naučil. Vtedy som mal veľký problém práve kvôli tomu, že som mal ten holandský systém, tak trochu som sa musel aj v tej holandštine zdokonaliť, kým sa mi potom neskôr podarilo už k tomu dostať aj tak, že ten systém som mal v angličtine a už som tomu mohol trochu viac rozumieť.
1: Vaše díla se vlastně za dobu vaší kariéry objevila na řadě samostatných i kolektivních výstav, když bychom a získala řadu ocenění, musím také podotknout, když bychom se trošičku poohlédli do té historie, kterých těch příležitostí si třeba nejvíc ceníte, ať už výstav nebo těch ocenění, které jste získal.
2: Víte, pro mě to nikdy nebylo cílem. Bolo to istým spôsobom spôsob prezentácie. To znamená, že keď som mal možnosť mať výstavu, tak ja som k nej vždy pristupoval tak, že ak som mal možnosť vidieť tie priestory, tak som sa snažil tú výstavu urobiť tak, aby som nezopakoval veci, ktoré som vystavoval už niekde inde, ale aby

0: možnost dostat za jiných okolností.
1: Tak máte úplně pravdu, v dnešní zrychlené době tohle možná je způsob, jak s výtvarným uměním trošičku přijít za těmi lidmi, kteří na to nejsou tolik zvyklí a nechodí si sami vybírat svá umělecká díla do galerií. Dobrý nápad a doufejme, že i tato výstava osloví celou řadu nadšených návštěvníků Europarku. Jak už jsem říkala, Petr Augustovič tam bude představovat svá díla až do 18. října tohoto roku, takže my našim posluchačům vřele doporučujeme, aby se zašli podívat do Europarku v Pražských Štěrboholích a určitě tam některé z vašich děl osloví. A já moc děkuji, že jsme měli tu možnost s panem Petrem Augustovičem po telefonu představit jeho pražskou výstavu. Moc vám děkuji, díky za váš čas a ať se vám daří a děkuji, těším se zase možná někdy naslyšenou.
0: Ďakujem aj ja veľmi pekne, pozdravujem všetkých poslucháčov a zároveň, keď pôjdu okolo a budú mať na to náladu, tak ich pozývam sa na to pozrieť a urobiť si svoj vlastný názor.
1: Tak ďakujeme a naslyšenou.
0: Ďakujem, do počutia.

0: Rozhovor, který pro vás připravila kolegyně Martina Klausová, jsme doplnili teď baletem Fancy Free, čili Nezadaní. Bylo to finále tohoto díla Leonarda Bernsteina a sám autor taky řídil New Yorkskou filharmonii.
1: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o premiéře na národnidivadlo.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
4: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
6: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
9: Jsme Klasik Praha.

pořadí 8. z 12. je tato londýnská symfonie číslo 100 G-dur, tedy z těch londýnských, ale ona dostala přízvisko vojenská symfonie. Haydnem byla dokončena v roce 1793 nebo 1794. Zahrál orchestr London Classical Players a řídil Roger Norrington. A už je tu krátká skladba v závěru této hodiny. Před zprávami hrajeme fugu a dur ze 24 preludí a fug Dmitrije Šostakoviče.

0: Juliana Avdějeva hrála fugu A-dur ze 24 preludií a fug Dmitrije Šostakoviče. Skladatel toto dílo napsal pro pianistku jménem Taťána Nikolájeva původně. Avdějeva a Šostakovič se taky objevili jejich program na Firkušného festivalu v Praze na podzim loňského roku. A teď už je krátce po 13. hodině, čtvrtek 17. září.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Prezident Petr Pavel ve čtvrtek vetoval novelu zákona o státních úřednicích. Pochybnost má i o přílepku k tomuto zákonu, který prezidentovi odnímá pravomoc jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Podle něj nemusí být v souladu s ústavou. Za zásadní prezident považuje, že takto rozsáhlá reforma státní správy byla přijata bez standardního připomínkového řízení a dostatečné odborné diskuse. Zároveň oslabuje záruky profesionální a politicky neutrální státní správy i ochranu vedoucích úředníků před politickými zásahy, uvedla kancelář k prezidentovu rozhodnutí o vetu. Po ukrajinském dronovém útoku zachvátil v noci na čtvrtek ropnou rafinérii v ruské Jaroslavli požár. Potvrdili to váleční analytici. Gubernátor Jaroslavské oblasti Michail Jevrajev varoval obyvatele před útokem a uvedl, že výjezd z města směrem na Moskvu je zablokovaný. O následcích útoku ovšem neinformoval. Tato rafinérie patří k pěti největším v celém Rusku. Za výkon v roli skladatele Antonia Salieriho ve filmu Amadeus od Miloše Formana obdržel v roce 1984 ceny Oscar i Zlatý glóbus. A v sobotu 26. září vystoupí dnes 86-letý herec F. Murray Abraham na světové premiéře nově objevené hry Václava Havla nazvané Varování, která se uskuteční v New Yorku. Oznámila to scéna v kulturním centru 92. ulice Y na newyorském Manhattanu. Hru objevil David Dušek v pozůstalosti svého dědečka, spisovatele a signatáře Charty 77 Zdeňka Urbánka. Varování bude spolu s Abrahamem číst americký spisovatel a eseista Adam Gopnik. A počasí dnes odpoledne polojasno až oblačno. Ojediněle se vyskytnou přehánky, nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů a v tisíci metrech na horách kolem 12.
1: Jsme Klasik Praha.

Podle mě tohle dílo skvělé, ale dnes je koncert Richarda Strause pro housle a orchestr de mol hráván málo na světových pódiích, ačkoliv ten koncert je obdivuhodný už i tím, že Richardu Strausovi bylo teprve 18 let, když dílo psal. Rondo Prestissimo koncertu zahráli Reno Capison na housle a vídeňští symfonikové. Řídil je český dirigent Petr Popelka. Na krásném modrém Dunaji, tak to je určitě skladba, která si zaslouží teď naši pozornost. Je to báječné dílo, které nás zavede po toku této řeky a hlavně do Vídně v díle Johanna Strause. Už za chviličku dílo zahraje Chicago Symphony Orchestra, řídit bude Daniel Barenboim. A v této hodině pak nabídneme drobnější skladby, ke kterým se postupně dostaneme, včetně pozvánky do divadla. Hezký den.

0: Johann Strauss mladší a na krásném modrém Dunaji, to byl náš další příspěvek do příjemné pohody vás, kteří nás posloucháte, ať už u rozhlasových přijímačů nebo i jiným způsobem. Chicago Symphony Orchestra řídil Daniel Barenboim.
1: Klasik Praha.
2: V chorvatské Dalmácii se narodil hudební skladatel Dalibor C. Vačkář, autor proslulého pohádkového hitu Rozvíjej se poupátko. Kromě hudby se věnoval i psaní básní a divadelních her. Více v dalším pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Na Klasik Praha se na vás těší Martina Klausová.
3: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
7: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
3: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.

Film Čokoláda byl natočen podle knihy Joan Harris, velmi oceňované, a v tom filmu samotném jste se mohli setkat s celou řadou vynikajících herců, Julie Binoche, Alfred Molina nebo Johnny Depp, Judi Dench a mnoho dalších. A tohle byla hudba, kterou napsala žena Rachel Portman. Švandovo divadlo vás zve na komorní divadelní hru Dívenka na trampolíně. Ta hra je inspirovaná osudy a výjimečnými životy z Deny Salivarové a Josefa Škvoreckého. Dva skvělí romanopisci, překladatelé a současně manželé samozřejmě. Hra nahlíží na jejich specifickou tvorbu a obtížný život v komunistickém Československu a následně v emigraci v kanadském Torontu, kde založili známé exilové nakladatelství, které nese název 68 Publishers. Co zažívali jako literáti, jako manželé, kteří toužili po dítěti, a co je čekalo, když se v 90. letech do svobodného Československa opět směli vracet. Dívka na trampolíně začíná ve středu 23. září v 19 hodin, a to ve studiové scéně Švandova divadla na Smíchově.

Čarodějná láska je balet Manuela de Falie, část rituální ohňový tanec skončila a hrál Boston Pops Orchestra, který řídil Arthur Fiedler. Vy už jste ode mne možná ve zprávách, které byly nedávno ve 13 hodin, slyšeli o nové hře Varování, která byla objevena od Václava Havla a která bude teď ta hra čtena F. Murray Abrahamem a Adamem Gopnikem, ale v New Yorku. Ale k nedožitým 90. narozeninám Václava Havla uvádí Činohra Národního divadla tady u nás taky novou inscenaci Moc bezmocných, v nímž témata stejnojmenného Havlova eseje zpracovalo do jevištní podoby 13 příslušníků mladé generace. Představení můžete vidět 18. a 19. září v pražské křižovatce, tedy kostele svaté Ani, budou tam rozvedeny myšlenky, které Havel rozpracoval ve slavném politickém eseji Moc bezmocných z roku 1978. Více informací si pak můžete přečíst na našich webových stránkách. Teď vás zavádím zase do opery, jmenuje se Le Villi, je od Giacoma Pucciniho a zazní scénická hudba La Tregenda ze druhého dějství v provedení Symfonického orchestru Berlínského rozhlasu, který řídí Ricardo Chailly.

0: Poslouchám s vámi tu nejlepší klasickou hudbu už více než 30 let.
1: Ivan Dlask na Klasik Praha.

0: Jak jsem říkal, teď vám nabízíme v programu Rádia Klasik Praha takové drobnější skladby, spíš ukázky z nich, ale tohle to moc neplatilo, to byla první věta Allegro con Vivo Appassionato, promiňte, ze Smithsového kvartetu číslo 1 e-mol z mého života. A hrálo vám Vihanovo kvarteto, tedy Leoš Čepický a Jan Schulmeister na housle, Jakub Čepický na violu a Michal Kaňka na violončelo. A toto dílo je zajímavé také tím, že Smetana už ho napsal zcela hluchý.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
2: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
4: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Je Klasik Praha.

Zpívala vám Simona Šaturová, sopranistka ze doprovodu souboru Muzika Florea, který vede Marek Štrincl. A to árii z opery Olympiáde Antonia Vivaldiho. Před 14. hodinou zbyl čas ještě na hudbu Claude Debussyho, tak se ponoříme teď chviličku do impresionismu ve finále anime Debussyho sonáty pro violončelo a klavír.

0: No, za chviličku už vám znělka potvrdí, že jste naladěni správně na naší rozhlasovou stanici, teď ještě před hodinou 14. ve čtvrtek 17. září doplním, že hráli na violončelky Jan Soltáni a na klavír Daniel Barnboim. Finále anime sonáty pro violončelo a klavír Claude Debussyho.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Úvod slavné symfoniety Leoše Janáčka jste teď slyšeli, Allegretto, první větu tohoto díla. Filharmonii Brno řídil Jiří Bělohlávek. A když už jsme v Brně, tak se přesuneme do Hradce Králové zase a tam právě dnes začíná 49. koncertní sezóna Filharmonie Hradec Králové, zároveň je to inaugurační koncert dnes od 19.30, na kterém se uvede nový šéfdirigent Filharmonie Hradec Králové Jiří Habart, který po 7 letech ve funkci vystřídá švýcarského šéfdirigenta Kaspara Zendra. A na programu večera bude přitom titul, který právě Filharmonie uvádí jen při těch nejvýznamnějších událostech. Mimochodem včera už se hrála, byl přidán jeden termín pro velký zájem hradeckého publika. Pokud nás posloucháte někde v okolí, můžete tam zajet, víc si o tom můžete přečíst na našich webových stránkách, anebo se teď zaposlouchat do hudby Josefa Haydna do části Allegretto, jeho symfonie číslo 82 C dur.

Tato 82. symfonie C-dur je první z řady takzvaných pařížských symfonií. Symfonie byla součástí tedy cyklu 6, který si objednal koncert de la Loge Olympique. Odtud taky celý název tohoto cyklu a pařížská symfonie má, tato pařížská symfonie má označení Medvěd. Ale kde to tohoto díla teď zahrál Orchestra of the Age of Enlightenment a dirigoval Sigiswald Kuyken. Zaposlouchejme se teď do klavírního výkonu, bravurního samozřejmě Ivana Klánského, který zahraje Nocturno F-dur Friderika Chopina.

Ivan Klánský, náš klavírista, přehrál teď Nocturno Ebdur Friderika Chopina, přinesl ho tak k vám a našim posluchačům. Je samozřejmě taky členem známého seskupení Kvarnery Trio Praha, které považte už v letošním roce a oslava se chystá hned v tom následujícím. Slaví 25 let své činnosti, co se pánové scházejí. Teď je tu filmová hudba, téma z filmu Exodus z roku 1960 Ernsta Golda.

0: Klasik Praha.
1: Jeho prvním učitelem hry na varhany byl havíř. Původně chtěl být agronom nebo inženýr, ale varhany jej vždy přitáhly svou silou. Podstatnou část svého uměleckého života pak spojil se starou dámou, což jsou varhany v pražské synagoze v Jeruzalémské ulici. Mým hostem byl varhaník, organolog a muzikoterapeut Václav Peter. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o premiéře na Národní divadlo CZ.
4: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
8: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
11: Kontejnery Siegel, dobrý den.
12: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
11: A tomu říkáte hodně?
13: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

0: William Laws byl autorem této skladby na rádiu Klasik Praha. Ta ukázka pochází z alba, které je věnováno především anglickým autorům 17. století a právě William Laws působil na dvoře krále Karla I. Stuarta, byl hudebním představitelem manýrismu a pak teda měl smůlu, protože byl omylem zastřelen jako royalista poslancem parlamentu během anglické občanské války. A napsal i tuto píseň Whiles I This Standing Lake. Hrál soubor Ensemble Correspondance, řídil Sebastian Doze a zpíval La Alt Lucille Richardo na rádiu Klasik Praha.
1: Sponzorem pořadu je nakladatelství Vyšehrad. Přinášíme knihy, které vás zvou k osobnímu rozhovoru se světem.
0: Ano, vítáme vás u pořadu Knižní novinky, který představuje nové tituly z nakladatelství Vyšehrad. Ve středověku nebylo těžké uvěřit na démony. Zvlášť, když se v okolních lesích objevují přízraky, lidé beze stopy mizí a přibývají mrtví. Ale co když se za nadpřirozenými silami skrývají docela obyčejné lidské zločiny? Právě na této hranici mezi pověrou a skutečností rozehrává František Kalenda svůj nový román Pán prokletých jezdců. Třetí díl historické detektivní série Přemyslovské kroniky nás znovu zavede do Evropy v době Přemysla Otakara I. Mikuláš z Bíliny a normandský lazarián Robert Starentu tentokrát dostávají na přání císaře Friedricha Štaufského neobvyklý úkol. Ve Štrasburku mají objasnit záhadnou smrt velšského vyslance. Jenže místní jsou přesvědčeni, že za jeho smrtí stojí démonické síly. Mikuláš s Robertem se ale místo pověr drží stop a ty je postupně zavedou do bruk a přibývá nejen otázek, ale také nových obětí. František Kalenda ve své sérii propojuje detektivní zápletku s historickými reáliemi a nechává své hrdiny procházet světem, v němž se politika, víra a mocenské zájmy prolínají s každodenním životem. Pán prokletých jezdců tak nabízí historickou detektivku, která vede své hrdiny napříč středověkou Evropou a postupně rozplétá případ, v němž se za každou odhalenou stopou objeví ještě další tajemství.
1: Sponzorem pořadu je nakladatelství Vyšehrad. Přinášíme knihy, které vás zvou k osobnímu rozhovoru se světem.

skvostné finále a la Brahe koncertu pro klavír a orchestr číslo 3D mol. To byla skladba Sergeje Rachmaninova s klavíristou Earl Wildem a Royal Philharmonic Orchestra London řídil Jascha Hornstein. Teď vám řeknu, jaké bude počasí. To dnešní odpolední počasí by mělo být beze srážek, jenom možná ojediněle se mohou vyskytnout přehánky, nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Dnes v noci budou nejvyšší teploty mezi 12 až 7 stupni, ale pokud budete někde v údolí, jinde dál,

od Prahy, tak mohou být až 5 stupňů Celsia, to už je poměrně chladno, tedy v každém případě pod stan to není. No a ještě přidám předpověď na zítřejší den, tam meteorologové očekávají v pátek polojasné až oblačné počasí, přechodně zataženo v Čechách, ráno na Moravě místy, jinde ojediněle mlhy, oblačnosti bude k večeru ubývat a zítřejší nejvyšší teploty mezi 18 až 23 stupni.

Známe skladby teď na rádiu Klasik Praha, snění z dětských scén Roberta Schumana. Virtuozy di Praga vedl Oldřich Vlček a teď slovanský tanec. Z první řady vybíráme těchto děl Antonína Dvořáka, Symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze pod taktovkou Vladimíra Válka zahraje Skočnou, tedy sedmý tanec v tónině C-moll.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
3: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
4: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
3: Amorino, umění pravého italského geláta.
5: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
6: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic tě neudělal!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
8: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
10: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě řídil Kenneth Schönhorn a my jsme poslouchali baladu ze svity Karelia Jeana Sibelia. Sibelius dílo zkomponoval pro studentský spolek ve Vipuri a premiéra se uskutečnila 23. listopadu téhož roku na Císařské Alexandrově univerzitě v Helsinkách. Hudba vznikla na počátku Sibeliovy skladatelské dráhy a obsahuje předehru, 8 obrazů a 2 intermeca. My jsme slyšeli tedy baladu a tím jsme taky zakončili program na Rádiu Klasik právě před 15. hodinou, což je právě teď, ale samozřejmě, že hudba bude znít dál v našem vysílání.
1: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Flétnista Wilbert Hazelzet a čembalista Ton Koopman, tady v tomto případě čembalista, zahráli třetí větu Vivace sonáty pro flétnu a basso continuo Hendrika Fokinga. Je to jeho první opus tohoto skladatele, který žil v letech 1747 až 1796 a byl to holandský varhaník a taky skladatel, který skládal hodně i pro klavír, ale i pro další nástroje. Tím jsme začali zase další hodinu na rádiu Klasik Praha a ta bude obsahovat za chviličku už slavnou pavanu Gabriela Fauré. Zastavíme se taky u pohádky Popelka s hudbou Petrika Doyla, ale i baletu Romeo a Julie Sergeje Prokofieva. Tak to budou taková dvě literární témata převedena do hudby a nabídnu taky závěr klavírního koncertu Edvarda Hagerupa Griega. Krásné odpoledne, je 5,5 minuty po 15. hodině, kdy posloucháte naše rádio.

Christopher Warren Green řídil londýnský komorní orchestr, skončila pavana Gabriela Fauré. My už jsme dnes se bavili o jedné knížce nakladatelství Vyšehrad. Teď je na našich webových stránkách taky povídání o další. Je to otevřený rozhovor s psychoterapeutkou a disidentkou o paměti minulosti i překonávání traumatu, jak to jenom říct, se jmenuje, a v její rodině se roky mlčelo. O židovství, o slavném dědečkovi, o tátovi zavřeném v komunistickém lágru. Je signatářkou charty 77, čelila spolu s manželem Pavlem výslechům, sledování STB a nesvobodě. No a o Věře Roubalové Kostlánové, otevřený knižní rozhovor, si můžete poslechnout i víc. S Věrou Roubalovou Kostlánovou připravila Barbora Postránická na našich webových stránkách a nebo v rubrice Podcasting.

Karel Ančerl dirigoval Českou filharmonii, to byla část Děvčátko Julie z baletu Romeo a Julie Sergeje Prokofjeva. No a po tomto, řekněme, literárně hudebním tématu teď půjdeme do pohádky, zazní totiž hudba z filmu Popelka. A tu napsal Patrick Doyle.

0: Klasik Praha.
1: Co spojuje jména Radu Lupu, Mari Perahia či Eugen Indžič? Mezinárodní klavírní soutěž v Lícu a jakou roli při jejím vzniku sehrály Fanny Waterman a Marion Thorpe, hraběnka z Harewoodu?
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
1: Dozvíte se v dalším dílu pořadu Slavná auditoria. Poslouchejte v premiéře v pondělí od 19 hodin.
3: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
4: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
3: Amorino, umění pravého italského geláta.
5: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru. Na pražskyfilharmonickyzbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
6: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
9: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
10: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
11: Když jde o zdraví.
9: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
12: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
2: Jsme Klasik Praha.

poem, co říct víc k tomuto dílu. Zdeňka Fibicha, Státní filharmonie Košice, řídil Kristián Ewald. Svátky hudby v Praze, to už je mnoho let pojem. Svátky hudby v Praze, aneb Václav Hudeček a jeho hosté. Už 35. ročník začíná už za pár dní koncertem ve Dvořákově síni Rudolfína 20. října. A slavnostní zahajovací večer spojí houslovou tradici s operním repertoárem i setkání zkušených interpretů s mladými talenty, jak je u tohoto festivalu už zavedenou tradicí. Vedle hostitele Václava Hudečka se představí laureát letošní Hudečkovy Luhačovické akademie, houslista Arnau Izard, přední česká violistka Kristýna Nouzovská, tenorista Daniel Matoušek. Orchestrální doprovod zajistí Prague Philharmonia pod vedením Ondřeje Vrabce, tohoto dirigenta. Co tam uslyšíte? Třeba Dvořákův Mazurek a Bruchův koncert pro housle a violu e-moll. Ve druhé části večera pak výběr z nejrůznějších oper. No a další program jubilejního ročníku pak nabídne pestrá hudební setkání napříč generacemi i žánry. Ale o tom vás budeme informovat později. Na rádiu Klasik Praha. Teď hlavně nezapomeňte na zahajovací koncert svátku hudby v Praze Václav Hudeček a jeho hosté, který se koná 20. října v Rudolfínu.

U klavíru byl Petr Jablonský a The Philharmonia Orchestra řídil Peter Mák. A my jsme poslouchali slavný koncert Edvarda Gerupa Grieg a ten jeho klavírní v tónině a mol a třetí větu tohoto díla. Za chviličku vás pozvu taky k programu Rádia Klasik Praha na dnešní 19. hodinu, ale teď ještě uvedu I Was Glad. To je skladba, kterou napsal Charles Hubert Perry, zaspívá sbor Trinity College v Cambridge a zahraje na varhany Philip Rashford.

0: Klasik Praha.
1: Můj další host již od dob svého studia působí jako pedagog, několik let jako řádný profesor hudební produkce na Akademii muzických umění. Zároveň je také spolumajitelem vydavatelství Arkodiva. Jiřího Štilce se zeptám na nahrávky a na projekt Češi ve Vídni. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Tlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o premiéře na národnídivadlo.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrej, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
5: A tomu říkáte hodně?
7: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
8: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
9: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
10: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák, jeden kus s apkou za 19,90. A svíjanský más, půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Evaristo Felice Dalabaco, tak to je jméno autora, který žil v období baroka v roce 1675 až 1742, byl houslistou, violončelistou, hudebním skladatelem a napsal právě tento koncert, tedy Concerto a Piu Instrumenti de Dur. Allegro tohoto díla zahrál The English Concert a vedl ho Harry Bickett. Za chviličku už se uzavře náš program před 16. hodinou a vy uslyšíte Concerto da Camera, tedy část tohoto díla ze smyčcového kvartetu číslo 7 Bouslava Martinů.
1: Dobrý den, Pavel Haas, kvartet, zdraví Radio Klasik Praha.

0: Ano, byl to Pavel Haas kvartet. Vás pozdravil na začátku, zahrál Andante Smicového kvartetu číslo 7, koncerto da Camera Bohuslava Martinů. A teď už je 16 hodin, čtvrtek 17. září. A za chviličku, hned po znělce, uslyšíme významné dílo. Finále symfonie číslo 5 e-moll Petra Iljiče Čajkovského.
1: Jsme Klasik Praha.

To je velmi působivá věta této symfonie číslo 5 mol Petra Iliče Čajkovského. Poslouchali jsme finále Andante Maestoso Allegro Vivace a Českou filharmonii řídil Semjon Byčkov. Ave Maria, tak to je název díla nebo děl, která jsou velmi častá. Tato ukázka, ta následující, bude patřit autorské dílně Tomáse Luise de Victorii. Účinkovat bude soubor Capella della Torre a vokální soubor Tiburtina Ensemble.

0: Klasik Praha.
1: Jako strůjce míru mezi znepřátelenými tábory vystupuje François Couperin ve dvou apoteózách na své kolegy skladatele Francouze Lilyho a Itala Corelliho. Nahrávku pořídil slavný Esperion 20 pod vedením Jordiho Savala a poslechnout si ji můžete v pořadu Švédský stůl v neděli od 19 hodin. K poslechu zve autor Stanislav Předota.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
4: Vážení příznivci krásné hudby, rád bych vás pozval na zahájení 35. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze. Václav Hudeček a jeho hosté. Mými hosty budou výjimeční solisté. Sopranistka Lucie Kaňková, tenorista Daniel Matoušek, violistka Kristýna Nouzovská, houslista Arnau Izard a Prague Philharmonia s Ondřejem Vrabcem. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportál a Colosseum Ticket. Těšíme se na vás 20. října v Rudolfinu. Generálním partnerem je pojišťovna Kooperativa.
5: Datart uvádí Dny Merien.
6: Dny Merien, jo.
5: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
6: No to je sen.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
8: Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pletivou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
9: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Ale ta skladba, která je tady byla použita v různých filmech, zazněla, tuším, že i ve filmu Amadeus Miloše Formana. Každopádně bylo to adagio koncertu A-dur pro klarinet Wolfganga Amadea Mozarta. Hrál Ralph Mano na klarinet a štátskapele Weimar, kterou řídil Gerd Albrecht. Co nám ještě zbývá do 17. hodiny v našem programu? Už za chvíli hudba Antonína Dvořáka, Divoké růže, Valčíky Johana Strause mladšího, a nebo od Josefa Suka Legenda o mrtvých vítězích. A teď tedy dílo Antonína Dvořáka, jeho finále klavírního kvartetu číslo 1 D-dur.

Dílo Antonína Dvořáka, jeho klavírní kvartet číslo 1 D-dur, byl zastoupen finální částí a hrálo Dvořákovo klavírní kvarteto. Ve složení Slávka Wernerová-Pěchočová na klavír, Štěpán Pražák na housle, Petr Werner na violu a Jan Ždiánský na violončelo. Přispěju teď ještě předpovědí počasí pro zítřejší den pro naši republiku. Nejnižší noční teploty budou mezi 12 až 7 stupni a v údolích až jenom kolem 5 stupni Celsia, na horách v 1000 metrech kolem 7 stupňů. No a zítra bude polojasno až oblačno, v Čechách přechodně zataženo. Místy se mohou objevit přehánky nebo déšť, ale spíše na severozápadě a západě našeho území. Večer bude zase oblačnosti ubývat a zítřejší nejvyšší teploty mezi 18 až 23 stupni. Divoké růže, to je valčík Johana Strause mladšího, který si poslechneme teď, tak alespoň v duchu si můžete ten valčík zatančit se Státní filharmonií Košice, kterou řídí Mika Eichenholz.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch. Od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
7: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
8: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
10: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
11: Klasik Praha.
12: Klasik Praha.

Jean-Philippe Rameau napsal operu, která se jmenuje Hippolyte et Atrici. Ritornel z tohoto díla zahrál soubor Les Musiciens du Louvre a řídil Mark Migovsky. A je tu poslední skladba této hodiny. Legenda o mrtvých vítězích. To je dílo Josefa Suka, krátká orchestrální skladba, kterou Suk věnoval československým legionářům, padlým teda legionářům. No a proč ten název? Zřejmě proto, že Suk nemluví o vítězství ve smyslu, že by padlí vojáci přežili válku, ale zvítězili právě svou obětí.

0: Skončila legenda o mrtvých vítězích Josefa Suka. Symfonická skladba, která patří do triptychu meditace na staročeský chorál svatý Václavé, legenda o mrtvých vítězích a v nový život. No a teď tato symfonická skladba dozněla v provedení Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, řídil Petr Altrichter. Už je po 17. hodině.
1: Je Klasik Praha.

0: Krásně instrumentovaný je Danzón Cubano a Rona Coplanda. To jste teď slyšeli sami, když hrál Baltimorský symfonický orchestr, který řídil David Zinman.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: V rubrice Novinka týdne tentokrát představujeme nové album německého smyčcového kvarteta Signum Quartet, které vyšlo 4. září u vydavatelství Pentaton. Jak napovídá už název alba The Earth Trembled, neboli Země se zachvěla, soubor si vybral díla plná vášnivých emocí a dramatických kontrastů, a to od českých, či přesněji řečeno moravských autorů. Největším počtem skladeb je zastoupen Leoš Janáček, od kterého zde najdeme nejen oba smyčcové kvartety, ale taky kvartetní úpravy některých částí cyklu Moravská lidová poezie v písních a vybrané kusy z původně klavírního památníku pro Kamilu Šteslovou. Právě tato osudná žena závěru Janáčkova života byla inspirací i pro jeho smyčcový kvartet číslo 2 Listy důvěrné. Naopak Janáčkův první kvartet inspirovala novela Kreutzerova sonáta od ruského spisovatele Lva Nikolajeviče Tolstého, jenž byl podle svědectví současníků nejen hudebním nadšencem, ale i obstojným amatérským skladatelem. Jako zajímavost tudíž německé kvarteto před Janáčkovým dílem zařadilo krátký Tolstého Valčík Evdur. A konečně dramaturgy nahrávky pak výrazně dotváří smyčcový kvartet z roku 1936 a část písňového cyklu Vteřiny od brněnské hrodačky Vítězslavy Kaprálové, jejíž otec byl Janáčkovým žákem. Hudbě o více než 60 let staršího Janáčka se její tvorba podobá nejen přijímáním folklorních vlivů, ale i živelností a silným individuálním výrazem, zřetelným už od mladého věku. Jako hudební ukázku uslyšíme třetí větu ze smyčcového kvartetu Vítězslavy Kaprálové a hraje vám Signum Quartet.

K novince týdne se můžete vrátit na našich webových stránkách. Já už teď jenom řeknu, že tentokrát jako novinku týdne představujeme nahrávku, kterou pořídil německé smyčcové kvarteto Signum Quartet. Nahrávka vyšla 4. září, jsou tam díla Leoše Janáčka na této nahrávce a taky toto dílo, ze kterého byla ukázka, tedy smyčcový kvartet Vítězslavy Kaprálové, účinkuje Signum Quartet a tak už končí naše novinka týdne a začíná menuet dechového kvintetu Karla Nielsena. A v tomto případě bude hrát český Belfiato kvintet.

0: Klasik Praha.
1: Odmítnout požadavek samotné císařovny? To v 18. století hraničilo s rozsudkem společenské smrti. Přesto to jedna česká hraběnka učinila. Co ji k tomu vedlo? S historikem Janem Štěpánkem poodhalíme dramatický příběh nadané pěvkyně. K poslechu pořadu Spektrum hudby vás zve Filip Sichra. Premiéra v sobotu v 18.00.
2: Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury.
3: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
4: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
5: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
4: Amorino, umění pravého italského geláta.
6: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
7: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
11: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
12: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
13: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Tohle je Klasik Praha.

Adagio slavného koncertu z Aranjuez bylo tentokrát v podobě pro čembalo a orchestr. Připravil Vojtěch Sporný, ten hrál taky na čembalo. A s ním jeho Česká komorní filharmonie České Budějovice, kterou řídil Marek Šedivý. A mám tady pozvánku na festival, který už začal. Je to Mezinárodní hudební festival Česká Lípa. Potrvá až do 2. listopadu. Je to tedy Mezinárodní hudební festival, už čtvrt století pravidelně oživuje zapomenuté kouty severních Čech, ale taky blízkého saského příhraničí, takže je mezinárodní i v tomhletom smyslu. No a žena oslavovaná, milovaná, obdivovaná, uctívaná, to je festival Lípa muzika, který si do erbu svého 25. ročníku vybral právě ženu. A ženy sehrály samozřejmě významnou úlohu, klíčovou roli taky v hudební historii, nejen jako patronky umění, ale i skladatelky, interpretky, hrdinky, můzy, světice či krasavice. Tak v díle La Aram, které teda v

Jiří Havrland. Na čembalo režie se ujala Magdalena Švecová. No a uslyšíte právě to, o čem jsem hovořil. A to tedy na 25. ročníku festivalu Lípa muzika 27. září v 18 hodin v Městském divadle v Turnově. My jdeme dál v hudebním programu. Allegro Giocoso, symfonie číslo 4 e-moll Johannesa Brahmse, hraje orchestr Révolutionnaire Romantique a řídí John Eliot Gardiner.

0: Klasik Praha.
1: V chorvatské Dalmácii se narodil hudební skladatel Dalibor C. Vačkář, autor proslulého pohádkového hitu Rozvíjej se poupátko. Kromě hudby se věnoval i psaní básní a divadelních her. Více v dalším pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Na Klasik Praha se na vás těší Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o premiéře na Národní divadlo CZ.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
6: Třikrát zelená, smažák!
7: Říkej!
8: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
9: Kontejnery Siegel, dobrý den.
10: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
9: A tomu říkáte hodně?
11: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz
12: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
15: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa.
16: Na kraji zamíchej, ochotnej mňam, mňam, mňam.
17: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
18: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
17: Těšíme se na vás.

London Festival Orchestra, řízený Rossem Poplem, předal pozdrav lásky 12. opus Edwarda Elgara. A dřív, než bude 18. a budou zase dnešní zprávy, už poslední ten dnešní den, tak si ještě poslechneme část houslového koncertu D-moll Jeana Sibelia.

0: Před 18. hodinou teď skončil na rádiu Klasik Praha koncert Jeana Sibelia, o kterém jsem před chviličkou krátce hovořil. Koncert pro housle a orchestr D moll hráli Janin Jensen na housle a Filharmonie Oslo, kterou řídil Klaus Mäkelä, a my jsme poslouchali třetí větu tohoto díla.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Statistiky dlouhodobě ukazují vážné zhoršování duševního zdraví dětí v Česku. Počet pacientů do 20 let v psychiatrických ambulancích stoupl od roku 2010 o více než 60%. Akutních hospitalizací mladých lidí za poslední dekádu přibylo dokonce více než dvojnásobně. Více je také dětských sebevražd. Slovenský premiér Robert Fico v pátek navštíví Ukrajinu, oznámil to šéf polské vlády Donald Tusk, který se tam také chystá se svým slovenským kolegou se sejít. Píší o tom server Onet Plus nebo agentura Ukrinform. To, že v pátek jede na Ukrajinu Fico nečekaně a bez dalších podrobností oznámil při návštěvě Prešova. Na přehlídce v domě u kamenného zvonu se znovu sešly členové skupiny Bezhlavý jezdec. Jen dílo jednoho z nich už růst nemůže. Jan Mančuška předčasně zemřel v roce 2011, bylo mu 39 let. Umělecká skupina Bezhlavý jezdec vznikla před třemi dekádami na Pražské akademii výtvarných umění. Existovala pouze 7 let a přesto si získala věhlas. Nyní je galerie hlavního města připomíná velkou výstavou, která v domě u kamenného zvonu potrvá do 11. října a doprovází ji výtečně zpracovaná kniha. A ještě počasí. V noci teploty 12 až 7, v údolích až 5. Zítra bude polojasno až oblačno, v Čechách přechodně až zataženo. Ráno někde na Moravě ozvláště mlhy, jinak lokální déšť nebo přehánky se objevit mohou. Nejvyšší zítřejší teploty 18 až 23 stupňů.
1: Jsme Klasik Praha.

Piotr Bečala teď zapíjal za doprovodu orchestru Národní opery v Lyonu, řídil Alain Altinoglu Sully, tedy árii ze třetího dějství opery Faust Charlese Gounoda. Ještě tady máme pár titulů v té poslední hodince, než se vám budu věnovat se svým dalším hostem. Pořadu z archivu osobností, to bude v 19 hodin. Za chvíli uslyšíme část díla Josefa Haydna, potom taky symfonie číslo 9 Emolada Favon Williamse a filmová hudba, ta bude z filmu Amarcord. To alespoň teď pro začátek této hodiny.

A ještě se zpívalo na rádiu Klasik Praha, tentokrát to byly sopranistka Felicity Lott, mezzosopranistka Carolyn Watkinson, pak Maldwyn Davis, tenor, a basista David Wilson Johnson. A to ukázku druhé části Gloria in Excelsis Deo, takzvané Nelsonovy mše, kterou napsal Joseph Haydn, a spoluúčinkovali The English Concert Choir a The English Concert, který řídil Trevor Pinnock. Ralph von Williams a jeho symfonie číslo 9 e-mol je teď připravena na rádiu Klasik Praha Andante. Tranquillo tohoto díla. Tak si pojďme tuto skladbu poslechnout.

Ralph Vaughan Williams a symfonie číslo 9 a e-moll, promiňte, to bylo dílo, které jsme slyšeli, čtvrtou větu Andante Tranquillo. BBC Symphony Orchestra řídil Andrew Davis. Teď vám ještě řeknu, jaký je program dnešního večerního koncertu bez smokingu. Ten začíná jako obvykle ve 20 hodin. Více rozvíte taky na našich webových stránkách, ale teď řeknu samozřejmě, že uslyšíme hudbu pro violu a orchestr, a to od Jana Křtitele Vaňála. To budou koncerty Josefa Pušmana taky a hrát bude violista Jan Pěruška a komorní orchestr členů České filharmonie. Řídit bude Andreas Sebastian Weiser. Tak tolik k programu večerního koncertu ve 20 hodin. Teď představím zase jednu hudbu filmovou, hudbu z filmu Amarcord Nina Roty. Danza nella nebbia hraje Filharmonika della Scala, řídí Riccardo Sciai.

0: Klasik Praha.
1: Na zahajovacích koncertech nové sezony pražských symfoniků 7. a 8. října se jako solistka představí mezinárodně uznávaná houslistka Alena Bájeva, která zahraje Beethovenův koncert D-dur. Nejen o Beethovenovi si budeme s Alenou Bájevou povídat v příštím pořadu Hudba v miléniu s premiérou v úterý 22. září od 19 hodin. Poslechu vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o premiéře na národnidivadlo.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička. Bela bel, CZ.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
6: A tomu říkáte hodně?
8: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
9: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
10: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
11: Když jde o zdraví.
9: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
10: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Po této skladbě, tedy po díle Antonína Dvořáka, Když mě stará matka, což je píseň z cigánských melodií, ale tady v úpravě pro trubku a orchestr. Hráli Gábor Bodlocký a PKF Prah Filharmonia řídil Soma Dynes. Tak po tomto díle já mám pro vás ještě jednu pozvánku do Švandova divadla, a to na představení Dívka na trampolíně. Švandovo divadlo zve na toto komorní divadelní představení inspirované osudy a výjimečnými životy Zdeny Saliverové a Josefa Škvoreckého. Dva skvělí romanopisci, které určitě vy jako čtenáři třeba taky dobře znáte, překladatelé a současně manželé. Hra nahlíží na jejich specifickou tvorbu a obtížný život v komunistickém Československu a následně v emigraci v kanadském Torontu, kde založili známé exilové nakladatelství 68 Publishers. Co zažívali jako literáti i jako manželé, kteří toužili po dítěti, co je čekalo, když se v 90. letech do svobodného Československa opět směli vracet. To uvidíte ve středu 23. září od 19 hodin ve studiové scéně Švandova divadla na Smíchově.

Měli jsme teď možnost poslechnout si hlas Edity Gruberové v opeře La Traviata v arii Violetti e strano e strano. Londýnský symfonický orchestr řídil Carlo Ricci ve Verdiho hudbě. No a už za chviličku začne pořad z archivu osobností a přivítám svého hosta a předtím ještě představím jedno dílo, bude to dílo klavírní. Alfred Brendel společně se skotským komorním orchestrem pod taktovkou Charlesa Mackerase přednese Allegro koncertu pro klavír a orchestr D-moll právě Wolfganga Amadea Mozarta.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
3: Třikrát zelená, smažák!
4: Říkej!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.

0: od srdce. Belabel.cz.
1: Ladíte Klasik Praha.
2: Z archivu osobností.
1: Co poslouchají slavní.

0: Skončila první hudební ukázka našeho dnešního pořadu z archivu osobností, u kterého vás, naše posluchače, všechny vítám. Vy jste teď poslouchali dílo Gustava Mahlera. O tom za chviličku řekne něco můj dnešní host, ale nejprve vám ho samozřejmě musím představit. Je mimo jiné taky spolumajitelem jednoho významného hudebního vydavatelství, které působí na našem trhu, což je teda obdivuhodné, už hroznou řadu let. A tím mým dnešním hostem je spolumajitel, tedy, jak jsem říkal, mimo jiné k těm ostatním vaším funkcím a pracem se dostaneme později, pan, a já to řeknu teď celý jménem i s tituly, ale pak už to používat
1: jo,
0: nebudu.
1: Ježiš, jasně.
0: Jasně, pan profesor doktor Jiří Štylec. Dobrý den.
1: Dobrý den, jsem moc rád a moc děkuji za toto pozvání, kterého si vážím.
0: No a hlavně to je pozvání, které přišlo za hodně dlouho. My jsme spolu před lety hodně spolupracovali, když jsme představovali ještě v našem vysílání nahrávky jednotlivých společností působících na českém trhu. No a taky asi vy jste veskrze hudební rodiny, nemůžeme nepřipomenout paní Sylvii Bodorovou, naši významnou skladatelku, dirigenta Marka Štělce, který je taky už etablovaný velmi dobře, nejenom doma, ale asi už se rozjíždí taky do světa, je to tak?
1: Je to tak, ano.
0: No a vy zůstáváte tady u nás víceméně.
1: Já zůstávám u nás v České republice, kterou miluji.
0: Zůstáváte tady. No my jsme teď slyšeli ukázku z hudby Gustava Mahlera a je asi vaším nejvýznamnějším projektem Hudba tisíců, což je
1: festival
0: hudební festival v Jihlavě.
1: Ano.
0: A ten, jak dlouho už ten festival probíhá?
1: Ten festival navázal na předchozí aktivitu. My jsme v 90. letech začali rekonstruovat rodný dům Gustava Mahlera v Kalištích u Humpolce. To začalo v roce 1996. A od roku 2002 jsme se rozhodli organizovat hudební festival Hudba tisíců Mahler Jihlava. Proč v Jihlavě je asi zřejmé, Mahler v Jihlavě vyrůstal do svých 15 let, než odešel do Vídně na konzervatoř. A ten festival od roku 2002 úspěšně funguje a letos oslavil jubilejní 25. ročník, ale už se těšíme na ten 26. Probíhá vždy mezi 18. květnem, což je datum Mahlerova úmrtí, a 7. červencem, což je datum Mahlerova narození, s tím, že předchází mu jakýsi prolog a ještě na podzim organizujeme 2-3 koncerty jako takový epilog.
0: Já jsem zbystřil trošku toho roku 1996, protože to je přesně rok, kdy já jsem nastoupil do Rádia Klasik. Takže jsem stejně starý, jako to byla renovace domu, že?
1: Ano, jste ano. Říkal, rekonstrukce domu Gustava Mahlera v Kalištích.
0: No a protože jsme hráli hudbu Gustava Mahlera, tak teď představte, co to bylo.
1: To byla asi velmi známá, jedna z nejznámějších písní Liebs um Schönheit, kterou Mahler napsal své ženě Almě Mahler Schindler a je z cyklu Rickert Lieder. A vlastně pro Mahlera, kterého my vnímáme samozřejmě jako symfonika, pro Mahlera ten žánr písně je, myslím, centrální záležitostí, protože jednak v těch raných symfoniích nebo v těch prvních symfoniích se objevují motivy těch písní, ale ta písňová tvorba ho provází celý život, proto jsem rád, že tady zazněla tato píseň, protože skutečně ten mahlerovský svět, to nejsou jen symfonie, ale je to především písňová tvorba.
0: A ještě doplníme, že zpívala Karla Bittnerová a hrála Filharmonie Brno, kterou řídil Martin Turnovský, svého času taky host tohoto pořadu. No a já se teď zeptám jenom na pár věcí vás a na vaši minulost. Vy jste z té hudební rodiny člověk, který se hudbou zabývá samozřejmě také, ale zabýval jste se ji někdy aktivně, čili hrál jste na nějaký hudební nástroj?
1: Jsem hrál na několik nástrojů. Ve svém dávném mládí jsem hrál na kytaru, ale to bylo na konci 60. let v době takzvané té big beatové horečky, kdy vrcholila, tak jsem dokonce zakládal skupinu, která se jmenovala tehdy módně The Flowers, jako květiny, podle květinového hnutí. A pak jsem samozřejmě hrál na klavír, ale hrál jsem jenom při studiu muzikologie, kterou později jsem studoval na Filozofické fakultě spolu s historií. Takže já jsem muzikolog, producent, ale aktivní muzikant, že bych špičkově hrál na nějaký nástroj, to ne, to bych se musel stydět.
0: A tak se tedy přidržíme těch vašich dalších profesí, o kterých jsme mluvili, ale až po další hudební ukázce. A tak vás poprosím o představení.
1: My natáčíme, já se zabývám hodně natáčením, a natáčíme zejména díla autorů 18. století, kteří se narodili v Čechách, ale svou velkou kariéru udělali pak ve Vídni. A jedním z těchto autorů je i František Kramář, neboli Franz Krommer, jak se nazýval, a zazní Allegro, čtvrtá věta z jeho druhé symfonie.

0: Skončilo Allegro ze symfonie číslo 2 D-dur opus 40 Františka Kramáře. Komorní filharmonii Pardubice řídil syn mého dnešního hosta na rádiu Klasik Praha, dirigent Marek Štělec. A vy jste před chviličkou mluvil o natáčení. Ta natáčení probíhají ve vašem případě už celou řadu let a tak se zastavíme u společnosti Arkodiva. Kdy ta vznikla?
1: Společnost Arkodiva vznikla v roce 1998. Já jsem předtím působil v Suprafonu, kde jsem se hodně naučil a jsem za to působení vděčný. A ta společnost se dodnes věnuje především nahrávací činnosti vedle agentáže, ale myslím si, že nejdůležitější částí její práce je nahrávání a je zajímavé, že ta ukázka, která zazněla, ten František Kramář, Kromr, to je vlastně součást velkého projektu, který připravujeme pro společnost Naxos a ten projekt se jmenuje Češi ve Vídni a my mapujeme české v Čechách a na Moravě narozené autory, kteří se prosadili v Rakousku ve Vídni, ať už to byl Koželuch, Kramář a Vranický, zejména Pavel Vranický, rodák z Nové Říše, kde také působíme a natočili jsme desítky snímků jejich orchestrální hudby a na to jsem pyšný, protože to je docela zajímavý projekt. My vlastně pracujeme s archivními materiály, spartujeme, vytváříme nové partitury, nové provozovací materiály a to pak nahráváme, takže jsem rád, že tento projekt pokračuje. A že vlastně osvětluje to 18. století nejen z hlediska toho trojhvězdí Haydn, Mozart, Beethoven, ale ukazuje, že i Koželuch, Vranický nebo Kramář, že to byli stejně významní autoři a v řadě případů ta muzika je stejně krásná jako ta hudba Mozarta, Haydna nebo Beethovena.
0: To určitě, ale to je jedna stránka vaší činnosti, to znamená ta, řekněme, stará, starší hudba, ale vy se hodně soustředujete na hudbu ať už žijících nebo nežijících skladatelů 20. až 21. století.
1: Ano, to je pravda. Ono to souvisí se situací na tom trhu nahrávek. Vlastně dnes asi není úplně zajímavé natáčet do nekonečna Beethovena nebo Mozarta, takže my se soustředujeme i na hudbu 19., 20., 21. století, buď soudobou, anebo hudbu málo známou. To je případ další ukázky, kde zazní poměrně málo známý autor Joachim Raff, žijící v 19. století. Je zajímavé, že jednu jeho symfonii dokonce dirigoval Bedřich Smetana na Žofíně a my jsme před dvěma lety natočili jeho zase naprosto neznámou operu, která se jmenuje Dame Kobold a tady se musím trochu pochlubit. Ta nahrávka byla letos nominována na cenu německé kritiky a já jsem rád, že jsme to mohli natočit a jsem rád, že tady část této opery o třech jednáních může zaznít, bude to finále.

0: My jsme teď poslouchali z komické opery Ve třech dějstvích s názvem Dame Kobold od Joachima Raffa finále tohoto díla. Mimochodem právě tato nahrávka, kde nebudu asi možná jmenovat ty solisty, protože no, jejich hodně a nejsou tak známí, ale spoluúčinkoval sbor divadla v Ústí nad Labem a hrál Západočeský symfonický orchestr z Mariánských Lázní, který řídil Dario Salvi, to asi Ital.
1: Ital žijící v Anglii a vojenský kapelník.
0: No, protože muzikanti jsou vlastně dneska světoběžníci. Přesně. Pořádá třeba Arkodiva i svoje vlastní koncerty?
1: V některých případech pořádáme, ale spíš jsme agentura, která zprostředkovává a obrací se na pořadatele. A pokud pořádáme koncerty, tak je to ve spolupráci s festivalem, o kterém jsme hovořili. To je festival Hudba tisíců Mahler Jihlava. Tam se snažíme samozřejmě na prvním místě prezentovat tvorbu Gustava Mahlera. Takže vždy tam zazní jedna nebo dvě symfonie, ale pak tam prezentujeme i tvorbu těch autorů 18. století. Tam máme takovou vazbu české země, Morava, Slezsko a Vídeň, takže samozřejmě tam zazní Vranický nebo Kromr nebo další autoři 18. století. A pak věnujeme prostor mladým umělcům, zejména pěvcům. Spolupracujeme s mezinárodní pěveckou soutěží Antonína Dvořáka v Karlových Varech a vždy tam udělujeme cenu Gustava Mahlera za interpretaci tvorby Gustava Mahlera a pak ten, kdo tu cenu dostane, dostane možnost vystoupit na našem festivalu. Stejně tak spolupracujeme s dalším velmi zajímavým projektem. To je projekt, který se jmenuje Lead Academy. Je to akademie, kterou pořádá Johana Haniková, absolventka, klavíristka, výborná absolventka HAMU ve spolupráci s vídeňskými pedagogy. Shodou okolností vlastně vždycky potom také udělujeme cenu Gustava Mahlera a ten nejlepší absolvent tohoto projektu, tohoto masterclassu, má možnost také vystoupit na našem festivalu a samozřejmě především tam zpívají ty pěvci písně Gustava Mahlera, ale nejen toho, zpívají i Schumana a další tvorbu jiných autorů. No a samozřejmě jsme rádi na tom festivalu za spolupráci s jiným festivalem, no s dvěma festivaly. Jeden ten festival je festival Allegro Vivo, který je rakouským festivalem a my si vlastně vyměňujeme projekty, takže ten orchestr Akademie Allegro Vivo koncertuje u nás v Jihlavě a zase v Vranické kapele náš rezidenční soubor, ten koncertuje v Rakousku. A pak máme ještě spolupráci s jedním festivalem, který je poněkud delší vzdálenosti od nás, na rozdíl od Vídně, a to je festival v Dobjaku, což je původně, to je Jižní Tyrolsko, původně to byl Toblach a je to místo, kde Mahler trávil prázdniny posledních let svého života a kde komponoval píseň o zemi. A s tím festivalem si také vyměňujeme projekty, navštěvujeme se a vedle této spolupráce přijíždějí do Jihlavy jako do takové mahlerovské meky i americké mládežnické orchestry. Letos jsme tam měli dva orchestry a je to vždycky úžasné, jak ta mahlerová hudba dokáže promlouvat na celý svět globálně vlastně tady v Evropě, v Americe i v Austrálii a ti mladí lidé ji skvěle interpretují, takže to je asi takový obraz v kostce toho našeho festivalu Hudba tisíců Mahler Jihlava.
0: No, když se podíváte na webové stránky www.arkodiva, teď to přečtu, ano, tak jak se to píše, .cz, tak tam najdete taky seznam mnohých umělců. To znamená, že taky zastupujete významné umělce.
1: Zastupujeme, snažíme se pomoci mladým umělcům nebo neprosazeným umělcům v jejich hráze a zabýváme se klasickou agentáží. To znamená, nabízíme je na festivaly, nabízíme je pořadatelům a potom vyjednáváme ty smluvní závazky a snažíme se jim pomoci. Samozřejmě je to součást činnosti společnosti Arkodiva i ta agentážní činnost nebo ta producentsko-agentážní činnost. Patří k těm kumštířům mladým, vynikajícím, patří i manželka Martina Kasíka, Kristina Kasíková, s kterou jsme vlastně teď před několika dny vydali desku, vydali jsme kompaktní disk, na kterém nahrála tvorbu Beethovena, Schuberta a Brahmse. A já bych byl moc rád, kdybychom tady jednu část Schubertova Impromptu, opus 90, Allegro, mohli představit, bude hrát Kristina Kasíková.

0: Z díla 4 Emprompty France Schuberta zahrála teď Kristýna Kasíková na klavír část Allegro z jeho opusu 90, tedy z opusu France Schuberta samozřejmě. No a my si povídáme dál s panem doktorem Jiřím Štělcem, který je tady se mnou ve studiu a provází vás tentokrát nahrávkami těch jednotlivých skladeb v tomto pořadu. A při té příležitosti mě napadlo, já taky pořád, když někdo někomu říkám, přineste mi CDčka nebo nějaké nahrávky, které můžeme v tom vysílání uvést, tak už řada lidí říká, no ale já to nemám, je to jenom na streamovacích službách. Tak jak to řešíte vy?
1: Je to pravda, vlastně ten celý průmysl, ten hudební průmysl, zejména průmysl nahrávek, už na konci 90. let, když jsem byl ještě v Suprafonu, nebo v polovině 90. let, začal stagnovat prodej fyzických nosičů. Začalo se to přesouvat na internet, no a současná situace je taková, jak to popisujete. Vlastně ty streamingové nebo streamovací platformy Spotify a další, ty dnes představují 70% toho trhu. Takže ty fyzické nosiče, ty CDčka klasická, to je takový relikt, který tady sice zůstává, nicméně ta převažující část hudební produkce, ta už je distribuována jiným způsobem a jinou cestou. A jak to řešíme? Tak my máme silného distributora, společnost Naxos, což je globální silná společnost, a vlastně většinu těch titulů distribuujeme jak ve fyzické podobě, to znamená prostřednictvím kompaktních disků, máme obrovský sklad v Mnichově, ale všechna CDčka jsou distribuována i na všech streamingových platformách, takže je to paralelně a v některých případech dokonce už došlo k tomu, že jsme se dohodli s interprety nebo se skladateli, že vlastně jsme tu nahrávku dali jenom na streaming a že ji distribuujeme jenom na streamingu. Samozřejmě vyvolává to nostalgii, je otázkou, jestli dojde k tomu, čemu došlo v případě vinylů, že najednou se tady vrátil ten nosič a vyvolává jakousi nostalgii a ty obchodní výsledky nebo ty prodeje nejsou úplně špatné. Nicméně je otázkou, jestli se to stane s kompaktním diskem, zatím to tak nevypadá, takže si na to musíme zvyknout. Je to obrovský posluchačský luxus, protože máte k dispozici téměř vše a miliony nahrávek vlastně. Je to velmi obtížné z hlediska nás, producentů, protože samozřejmě finančně to není tak výnosné a tak profitní, jako byl prodej fyzických nosičů. To je nutné připustit. No.
0: Tak samozřejmě na Spotify jsou i podcasty Rádia Klasik Praha, to je jak jinak, že jo, tam je všechno. Takže si to můžete pustit i tam, ale hlavně můžete poslouchat dál náš pořad s další hudbou, která bude od, už jsme měli syna jako dirigenta, tak teď bude od manželky mého dnešního hosta.
1: Takže já jsem moc rád, že tady mohu prezentovat nahrávku, která vznikla v Rakousku právě ve spolupráci s festivalem Allegro Vivo a je to houslový koncert Silvie Bodorové. Ten koncert se jmenuje Concerto Danubiano. To Danubiano, tam byla snaha nějak ukázat ten středoevropský prostor. A vlastně pro ten středoevropský prostor je dost typická řeka, která protéká, teď teda momentálně vysychá, bohužel, a to je Dunaj, což je to Danubiano. Takže Silvie se snažila tam ukázat a uplatnit prvky středoevropské od těch balkánských, které úplně středoevropské nejsou, až po ty, které patří k Rakousku a české muzikalitě. Tím interpretem byla Akademie Allegro Vivo, což je soubor vynikajících rakouských muzikantů. V řadě případů jsou to i členové prestižních vídeňských orchestrů a dirigoval je vynikající houslista a dirigent Vahid Khadem Misak. On je původem Iránec, ale už jeho tatínek vlastně žije v Rakousku, takže je naturalizovaný Rakušan a skvělý muzikant a skvělý přítel a skvělý šéf toho orchestru i celého festivalu Allegro Vivo. Zahrajeme si první větu tohoto koncertu.

0: Sylvie Bodorová napsala koncerto Danubiano, my jsme jednu část slyšeli v našem pořadu. Z archivu osobností soubor Akademia Allegro Vivo řídil Vahid Kadem Misak. Snad se to tak čte.
1: Jo, určitě, to tak určitě, říkal. Určitě.
0: Tak to po vás opakuji. No a taky se nemůžeme, a to už jsme téměř před závěrem našeho pořadu, nezastavit u vaší pedagogické činnosti. Kdy jste s ní vlastně začal?
1: Já jsem s pedagogickou činností začal velmi brzy na katedře muzikologie hned po absolutoriu studia, to znamená, možná už se to až stydím říct, na konci 70. let. Nicméně potom jsem šel do praxe, do rozhlasu, do suprafonu a tak dále a teď již přes 20 let působím jako vedoucí katedry produkce na Pražské akademii muzických umění na hudební fakultě a snažím se spolu s kolegy vychovávat generaci budoucích hudebních manažerů, producentů, intendantů a samozřejmě tou nejsložitější záležitostí je fakt, že je vychováváme pro něco, co momentálně není. My bychom je měli vychovat pro dobu, která

0: přijde za 10, za 20 let, kdy oni se stanou šéfy českých filharmonií, pražských jar a všech těch velkých institucí, ale vedle toho by měli působit i v soukromém sektoru, zakládat si své společnosti, protože samozřejmě, když jsme dělali průzkum trhu nebo děláme průzkum trhu, tak to uplatnění v České filharmonii, v pražském jaru a v dalších velkých institucích, příspěvkových organizacích sice je, ale není tam tolik míst, aby se tam všichni absolventi vešli, je tam nějaká setrvačnost věková taky a tak dále. Takže si je připravujeme pro oba sektory, jak pro ten veřejný sektor, příspěvkové organizace, dotované organizace, tak pro ten soukromý sektor, kde by měli zakládat nakladatelství, vydavatelství, agentury, soukromá rádia, ostatně na půdě jednoho z nich jsme. A vlastně trošku se snažíme i připravit je nejen na práci v klasické hudbě, ale i na práci v populární hudbě, prostě aby to uplatnění bylo univerzální. Takže to je moje práce, mám to moc rád, jsem moc rád s mladými lidmi a snažíme se je připravit tak, aby obstáli v té složité době, která určitě nikdy nebyla jednoduchá a stejně jednoduchá nebude, ale věřím tomu, že ti mladí, že tam je celá řada talentovaných lidí, že ponesou tu štafetu, ty hudby, hudebního umění dál a velmi úspěšně.
1: Tak jim na dálku přeji, aby se jim to všechno podařilo a přeji taky hudebnímu vydavatelství Arco Diva, aby se dál udrželo na tom českém trhu, ale i jinde, tak jak tomu bylo doposud. Mým hostem byl dnes pan profesor doktor Jiří Štělec, který vám už teď představí poslední ukázku našeho pořadu.
0: Já už jsem o tom projektu hovořil, je to asi projekt srdcový mého srdce, je to projekt Češi ve Vídni a tím jedním z těch nejvýznamnějších Čechů ve Vídni byl Pavel Vranický, rodák z Nové Říše z roku 1756 a zazní jeho koncert pro housle a orchestr G-dur, třetí část Rondo a hrát bude vynikající španělská houslistka Lina Turbonet, hraje Vranický kapele a diriguje Marek Štílec.
1: Takže já se ještě jednou loučím, děkuji za návštěvu a přeji hodně úspěchů a hlavně zdraví samozřejmě.
0: Moc děkuji za pozvání, děkuji.

0: z archivu osobností.
1: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak zněla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
5: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
7: A tomu říkáte hodně?
9: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů najednou. www.siegel.cz.
10: Když

0: Ladíte Klasik Praha.
1: Koncert bez smokingu vám přináší
0: Klasik Praha.
2: V dnešním večerním koncertu vám chceme představit tři zatím méně známé koncerty pro violu a orchestr českých skladatelů Jana Křtitele Vaňhala, Františka Xavera Brixiho a Josefa Pušmana. Jan Křtitel Vaňhal pocházel z východních Čech, ale většinu svého života žil ve Vídni, kde působil jako učitel zpěvu, klavíru a houslí. Sám byl kromě toho i dobrým varhaníkem a jako člen smyčcového kvarteta hrál dokonce i na violončelo, a to jak s Karlem Dietersem von Dietersdorf, u kterého studoval, tak i s Haydnem a Mozartem, kteří naopak prováděli Vaňhalova díla. Vaňhal byl jako skladatel nesmírně plodný, napsal nejméně 100 symfonií, 100 kvartetů, 90 sbírek komorních skladeb a ke 200 skladeb církevních. Vaňhalův koncert C-dur, který uslyšíme v úvodu dnešního večerního koncertu, je původně psán pro violončelo a orchestr a je z doby kolem roku 1780. Po hudbě Jana Křtitele Vaňhala se rozezní koncert pro violu a orchestr C-dur Františka Xavera Brixiho. Brixi patří mezi nejvýznamnější české skladatele 18. století. Stylově se svou tvorbou řadí k hudebnímu předklasicismu a ranému klasicismu a svou tvorbou a kompozičními postupy Brixi ovlivnil mnohé své současníky. Jeho díla lze najít téměř v každé chrámové či zámecké sbírce historických hudebnin v Čechách a setkáme se s nimi i v mnoha fondech zahraničních. Brixi byl synem proslulého pražského varhaníka Šimona Brixiho a po studiích na hudebně zaměřeném piaristickém gymnáziu v Kosmonosích působil sám také jako varhaník v mnoha pražských chrámech. Mezi uznávané skladatele své doby se zařadil velmi záhy, o čemž svědčí například i jeho četné skladby, prováděné v letech 1758 až 71 na každoročních svatojánských slavnostech, pořádaných na lodích poblíž Karlova mostu. V roce 1759 se Brixi stal varhaníkem katedrály svatého Víta a tuto, v tehdejších dobách snad nejvýznamnější funkci nejen v pražském, ale i celém českém hudebním životě, zastával až do své předčasné smrti. Zemřel v pouhých 39 letech, patrně na tuberkulózu. Přesto stačil během svého života zkomponovat na 500 skladeb, které měly základ v neapolské škole a vídeňském stylu, ale v nich se nechal inspirovat i českou hudbou. Dnes večer tedy zazní Brixiho koncert pro violo a orchestr C-dur, který vznikl zhruba v polovině 50. let 19. století. Večerní koncert dnes uzavře koncert pro violu a orchestr C-dur, jehož autorem je Josef Pušman. Josef Pušman byl synem Jana Jiřího Bušmana, majitele Bělidla v Červené Vodě. O jeho mládí není známo nic bližšího, jen to, že se už od dětství učil hrát na různé nástroje, především na housle, a že se vzdělával i ve skladbě. Kolem roku 1762 byl přijat za komorníka a hudebníka k baronovi Skrbenskému v Hošťálkovech ve Slezsku a o 5 let později se stal kapelníkem hraběte Ignáce Dominika Chorinského v zámku Velké Hoštice. Počátkem roku 1778 na základě, dnes bychom řekli, úspěšného konkurzu přijal místo kapelníka v Olomoucké kapitule, které zastával až do své smrti roku 1794. V Pušmanově tvůrčím odkazu najdeme jak skladby světské, tak církevní. Jeho koncert pro violu a orchestr C-dur pochází z hudební sbírky premonstrátů v Nové Říši a byl složen patrně koncem 70. nebo počátkem 80. let 18. století, a to pro kapelu hraběte Chorinského. Dnes večer tedy postupně zazní violové koncerty Jana Křtitele Vaňhala, Františka Xavera Brixiho a Josefa Pušmana. Sólové violové party bude hrát přední český violista Jan Pěruška, který také koncerty obou posledně jmenovaných autorů, tedy Brixiho a Pušmana, nastudoval pro jejich novodobou premiéru. A Jana Pěrušku doprovodí komorní orchestr členů České filharmonie. Provedení bude řídit dirigent Andreas Sebastian Weiser. Přeji vám tedy hezký hudební zážitek a příjemný večer.
0: Koncert bez smokingu
1: na Klasik Praha.

0: Posloucháte Klasik Praha.
1: Slavná auditoria.
0: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
2: Druhé největší české osídlení na světě. Tak hodnotil počátkem 30. let minulého století své milované Chicago jeho starosta, Antonín Čermák, původem z Kladna, kterého volba do čela větrného města na břehu Michiganského jezera ověnčila řadou prvenství. Ve své funkci byl prvním, kdo se nenarodil na území Spojených států amerických. A přece jeho inaugurační projev vysílal rozhlas po celé zemi, což se předtím žádnému ze starostů nepodařilo. Dnes žije v Chicagu, jak se městu občas přezdívalo, přes 72 tisíc lidí s českými kořeny. A kdo ví, možná, že leckteří z nich rok co rok během srpna či září zamíří několik desítek kilometrů severním směrem, aby zakotvili v rozsáhlém zábavním parku Ravinia. Kvůli hudbě, která tam už velmi dlouho touto dobou zní, a my se dnes vydáme v jejich stopách. Cílem našeho virtuálního putování bude festival nazývaný podle místa svého konání prostě a jednoduše Ravinia. Jistě, že nemá, alespoň viděno evropskýma očima, pro příznivce klasické hudby takové charisma, jako namátkou britský Glyndebourne nebo švýcarský Verbier a samo sebou americký Tanglewood. Do těchto míst se totiž pokaždé během léta vypravují ctitelé, jak to říct, čisté klasické hudby, respektive opery, areály patří jen jim a jejich hudebním modlám, nikdo je v jejich soustředění a v jejich prožitcích neruší. To Ravinia je jiný šálek kávy. Od počátku minulého století se tam rozléhají pod širým nebem, případně pod střechami koncertních prostor, nejrůznější druhy hudby. Klidně tam v současnosti potěší diváky skupiny jako Deep Purple, prostor dostává i jazz. Přece je však už kvůli letité tradici královnou letní Ravinie symfonická hudba, případně operní zpěv. A má to své důvody. Zásadním je skutečnost, že v nedalekém Chicagu sídlí už od roku 1891 symfonické těleso, považované za jedno z pěti nejlepších na americkém kontinentu. Totiž Chicago Symphony Orchestra. Druhým důvodem je pak jejich dávné přání mít v létě k dispozici místo, kde mohou hrát a v uvolněné atmosféře potěšit diváky, kteří by možná na jejich vystoupení v koncertní síni nepřišli. Poslední červencový večer roku 2026 mohlo potomky českých usedlíků v Chicagu obzvlášť potěšit. Pod taktovkou Marin Alsop provedli totiž chicagští symfonikové Dvořákovou Novosvětskou. My si teď poslechneme finále z této Dvořákovy symfonie, v němž Chicago Symphony Orchestra bude řídit Carlo Maria Giulini.

Psal se rok 1904, přelomový nejen pro chicagské filharmoniky, ale i pro hudební festival v nedaleké Ravinii. I když zprvu to spolu ještě souviselo jen okrajově. Chicago Symphony Orchestra měl totiž tento rok jiné radosti i starosti. Existoval sice jen 13 let, což z něj ovšem beztak činí vedle kolegů z New Yorku a ze St. Louis jedno z nejstarších těles tohoto typu v celých Spojených státech. Přesto se už stěhoval do nové koncertní síně. Ta první, zvaná Auditorium Theatre, byla míněna jako místo pro střídání různých pódiových žánrů, od klasické hudby po lidovou zábavu. Tomu odpovídalo i ohromné hlediště pro 3900 diváků. Slibný orchestr ovšem toužil po důstojnějším prostoru a dočkal se koncertní síně v podobě Orchestral Hall, kam se sice vešlo o 1300 příznivců klasiky méně, ale za to patřil jen jim. Stavba začleněná mezi dvě vyšší budovy, sousední budovy, na jedné z ulic v centru Chicaga, byla zdařilým dílem amerického architekta Davida Burhama, ve své vlasti považovaného za propagátora secese. Od roku 1936 se pak Chicago Symphony Orchestra stal natrvalo rezidenčním tělesem v Ravinii. A jak šly roky, chicagské hudebníky postupně vedly velké pojmy světové taktovky. Od Rachmaninova přes Ravela po Bernsteina. Od Scholtyho přes Barnboyma po Mutyho, který v jejich čele přetrval obdivuhodných 15 let od roku 2008 do roku 2023. Jeho nástupcem ve funkci je už určen Klaus Mäkelä s datem nástupu 1. září 2027. Jedno jméno činící z tohoto výčtu veličin je nám ale obzvlášť blízké. Poté, co jako hostující dirigent nadchl Chicago v roce 1949, se jeho hudebním ředitelem stal počátkem 50. let minulého století náš Rafael Kubelík. Vraťme se ale do roku 1904 v souvislosti s festivalem Ravinia. Tam se ku podivu vepsal do historie jako první symfonický orchestr pomyslný vetřelec z New Yorku. Přesně 17. června zde tehdy dirigoval tamní filharmoniky zajímavý muž, rodák z Vroclavy, Walter Damroš. Během svého dlouhého a na události bohatého života se kromě jiného podílel odbornými radami na vzniku Carnegie Hall a za odměnu tam dirigoval historicky první koncert, když jenom na pár minut přenechal taktovku Petru Iliči Čajkovskému, který se jako host ujal na stupínku provedení svého slavnostního korunovačního pochodu D-dur. Zda toto dílo zaznělo poté i v Ravinii, nešlo dohledat. Pro výjimečné chvíle by se hodilo, vyloučeno to tudíž není, ovšem pochopitelně už bez Čajkovského osobně. Připomeňme si teď zmiňovaný Čajkovského slavnostní korunovační pochod v podání Cincinnati Pops Orchestra řídí Erich Kunzl.

Pro americký kontinent, rozlehlý a postupně osídlovaný, je vlastně příznačné, za jakých okolností a proč vznikl zábavní park Rabinia a v něm pak i multižánrový festival s významným podílem klasické hudby. Chicago je, jak známo, hlavním městem jednoho z amerických států, středně rozlehlého Illinois. Někdy koncem 19. století se jedna z železničních tratí, tehdy napříč územím hojně budovaných, vydala na sever kousek nad Chicago, k břehům Michiganského jezera. A zastávku, tehdy snad konečnou, získala v městečku Highland Park. Dodnes nevelkého, žije v něm přes 20 000 obyvatel. Koho si z podnikavců ovšem tehdy napadlo, co kdyby tady měli důvod vystoupit i jiní než ti místní. Jak je sem do příjemné krajiny, konkrétně na území zvané Rabinia, přilákat? Chtělo by to zde vybudovat zábavní zónu, převážně pod čirým nebem, nicméně obohacenou o několik zastřešených prostor, kde se dá hrát, zpívat, vyprávět. Z nenápadného nápadu vyrostl projekt, který dnes během více než dvou letních měsíců přiláká na stovky různých vystoupení 100 000 diváků. Lákadlem pro ně není jen hudba nejrůznějších žánrů, případně diskuse s účinkujícími, ale také liberální přístup k tomu, jak se mohou při koncertech chovat. Pochopitelně se ani na klasiku nevyžaduje společenský oděv. Dokonce se, na rozdíl od mnoha jiných míst, tady smí pod širým nebem při produkcích konzumovat jídlo i pití. Za předpokladu, že se člověk chová přiměřeně, což, zdá se, publikum dodržuje. Největší ze zdejších prostor, Hunter Pavilion, pod širým nebem zároveň je i není. Jak účinkující, tak diváci, sedící čelně k ním, jsou totiž pod střechou, vybudovanou na dekorativním sloupoví. Návštěvníci s levnějšími vstupenkami se musí po stranách spokojit s místem, jež není kryté. Celkem se sem vejde publikum o síle 2800 duší. Z dalších míst v Rabinii je záhodno se zmínit o historicky jediné zachované stavbě v celém areálu, kterou je Martin Theater pro 850 diváků. A z hlediska klasické hudby pak především Bennett Gordon Hall. Jeho hlediště pojme sice jen 450 přítomných, ale těm se nabízí komorní hudba, recitály a diskuse. Například ročník 2026 má zde v Bennett Gordon Hall na programu pozoruhodné vystoupení a následně mistrovský kurz legendární americké mezzosopranistky, narozené, a teď poslouchejte, měsíc po konci druhé světové války, Frederiky von Stade. V jejím podání teď zazní v rámci našeho pořadu jedna z písní z Auvergne francouzského skladatele Josepha Cantelubeho. Royal Philharmonic Orchestra řídí Antonio de Almeida.

Jaký význam dodnes přisuzují pořadatelé rozměrného festivalu Ravinia klasické hudbě, o tom nechť svědčí jen letmý výčet jmen, která ho v roli uměleckých ředitelů vedla. Najdeme tady zrovna tak dirigenta Seiji Ozawu, jako někdejšího manažera montrealských či newyorských filharmoniků Zarina Métu, mladšího bratra proslulého mistra taktovky Zubina Méty. Nad muže zde ale výrazně vyniká úžasná americká dirigentka Marin Alsop, která při své bohaté činnosti vede festival v Ravinii od roku 2020 a velmi kreativně. Kdo žije v Chicagu a má rád klasiku, ten se tedy ani v létě nemusí nudit. Stačí se vypravit nedaleko, do Ravinie. A zváni jsou přirozeně i lidé zdaleka. Řadu zajímavých nahrávek uskutečnil se chicagskými symfoniky i dirigent James Levine. Patří k nim také slavná rapsodie v modrém George Gershwina, v níž Levine nejen vedl tento proslulý orchestr, ale zhostil se i klavírního partu.